isn't it? The crow.

Gyro.

0: Express FM.
1: Express FM.
2: Trosky v plnej kráse. 97, ideme.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolni-rakousko.info.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
8: Máte to rádi čerství?
9: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swoopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swoopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swoopy.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Music. First. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé, nikoho dosud neobvinili. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení krajská zdravotní, která nemocnici spravuje. Lékaře postavila mimo službu. Počet obětí zemětřesení na západě Kolumbie vzrostl na nejméně 111. Zraněno bylo přinejmenším 87 lidí a zřítilo se 61 budov. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále předvedl český rekordman výkon 19 metrů 68 cm, kterým zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace. Jasno ráno, dopoledne místy skoro jasno, teploty 23 až 28, na jihu Moravy 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, pěkné úterní ráno Zuzanám, krásný sváteční den. Máme 11. srpna, 7 hodin, skoro 2 minutky k tomu. Vašku.
4: Ano.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
3: Co si budeme hrát? Hele, vidím, že tady máme Adele na start.
4: Jo, já mám Muse, tady jsou Editors, Martin Solveig, Tove Willow, Olivia Dean. Pokud byste pásli po nějaký nový muzice, tak s tou přijde po 9. hodině náš Radek Bureš, Head of Music, tady na Express FM, a ten vám to pěkně všechno vysvětlí, proč a co.
3: Až takhle, jo?
4: Mm-hmm.
3: Tak musí si to obhájit, že jo, ty novinky, přesně. To je jasný. Včera se objevila informace o tom, že víkend nepůjde nakonec do důchodu,
4: ano.
3: Že ještě si chce užít nějaký víkendy. No a já mám tip na videohru od víkenda.
4: Ale...
3: Ano, on totiž miluje videohry, on má na to i speciální Instagram, tak mám, ty jsi měl takže pro mě tip na deskovku a já mám pro tebe tip na videohru.
4: Takže je to jako hra, anebo hra, co on hraje?
3: Je to jako hra, co on teď

0: Ložko, já jsem tady zase v šoku z některých informací, které se na mě dneska valí.
1: Jo, prosím tě, tak pojďme, lidi určitě čekají na to, teda lidi jako, lidi, naše posluchače čekají na to.
0: Jsou to ještě lidi?
1: Jsou to ještě vůbec lidi. Prosím vás, taky čekáte na to, na tu hru, kterou prostě má ten víkend?
0: No, co? To nás nezaujalo. To nevadí, ale pojďme se na to podívat tak jako tak. Co je mi potom, že jo?
1: Přesně, tak, co je nám do lidí.
0: Co je nám do lidí, my se tady hlavně chceme povídat spolu. Tak Vašku, představ si to, že víkend k tomu svému hraní a k tomu svému koníčku má i speciální Instagram, pokud byste ho chtěli sledovat, co tak jako víkend hraje aktuálně. Ten profil se jmenuje Gene Hackerman.
1: To je výborný.
0: Takže dejte gene.hackerman a tam se můžete koukat, co zrovna dělá, protože víkend je známý tím, že on třeba po show, nebo když jako čeká někde, tak hraje třeba Donkey Kong
1: krátí
0: si čas. On byl, myslím, dokonce i první, kdo byl na Fortnite festivalu, kdo tam vystupoval, že se ho jako vybrali a myslím si, že to bylo i jako díky tomu, že samozřejmě on byl velkým fanouškem a tuhle jsem ho viděla, že byl i někde na návštěvě v Capcomu se podívat prostě na Resident Evil Requiem, že mu tam dali možnost, aby se na to mohl podívat dřív než všichni ostatní. No a on teď hraje hru, která je aktuálně ve stavu takzvaného dema. Můžete si ji teda na Steamu zahrát a očekává se, že hra by měla nějak jako dokončené plné verzi dorazit ke konci letošního roku. Jmenuje se to About Fishing a je to kombinace rybaření a mysteriózního příběhu, kdy pokaždé, když ty chytíš nějakou rybu, tak ona se stane takovým tvým průvodcem a pomáhá ti nacházet fragmenty dlouho ztracené záhady, aby ses dostal pod povrch. A víkend upozorňuje, že se můžeš v tom snadno ztratit v té hře.
1: Já už jsem ztracený teď a to jsem ještě nekliknul.
0: Že prostě to uklidňující rybaření, že se tam můžeš snadno prostě zapomenout a že opravdu asi možná i ty ryby, nevím, jaký ty fragmenty ti říkají, bo jestli to musíš ještě nějak rozluštit, když ta ryba jenom tak jako, že to nevím, to tady nepíšou.
1: Si to musíš asi něco domalovat.
0: Musíš počítat bublinky, nebo co musíš dělat. Každopádně ano, About Fishing.
1: About Fishing. Uh-huh. Už jsem se našel. Zažádal jsem o sledování, tak uvidíme, jestli zrovna nehraje, jestli na mě nemá čas, dobrá.
0: No, takže dobrá zpráva je, že ale ke konci roku by to mělo být, takže
1: jo.
0: Nemusíme už dlouho čekat.
1: Tak jo.

0: Tohle jsou Editors, The Rush, Express ráno. Čas 7 hodin a 19 minut. Za okamžik Martin Solveig nebo Bold Me Bicycle Club.
1: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
2: Už tam bude?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
13: Express. Express. Music first. Express FM.

0: Normálně, když si chcete jako udělat pořádek s klimatizací, tak máte na to dálkový ovládání. Babu, tady dálkovým ovládáním sejmula klimatizaci. Fouká na tebe?
1: No, my tady máme takový, já na to mám takový trik normálně, když tady máme tu klimatizaci. Ona totiž, když fouká, tak fouká přímo na mě, fučí. Mm-hmm. No a ty, takže nejdřív samozřejmě stlumím, protože tady někdo fučí prostě úplně jako na plnej CRS. Mm-hmm. No a ona má, že jo, takový to kejvátko, kterým vám jakoby rozhání ten vzduch.
0: Ano, ty žaluzie se tam prostě pohybují.
1: Ta žaluzka se tam hejbe taková. Ale já mám na ní takový trik, já ji vždycky sejmu a jakoby dám ji úplně dolů, takže ono to jako nefouká na mě, ale fouká to do země a tady se to pak jako příjemně odrazí a chladí mi to kotníčky.
0: Ano.
1: Ale nefouká mi to do ofinky.
0: Jo.
1: No jenže dneska to nějak zlobí a i když ji tam zarazím, tak ona furt se kejve.
0: Já půjdu zjednat nápravu asi.
1: Takže teď, počkej, ještě ne, už jsem na to přišla, počkej, tam můžeš ještě změnit vlastně ten swing.
0: Ano, to je jednoduchý.
1: No ne, ale on i když jako, ale on se pak vždycky vypne blbě a já ho pak ještě musím sejmout. Stejně ho musíš dát jako dolů. Ha. Mm-hmm. No hele, a teďko dívej, teď ona se, jako i když je ten swing vypnutý, tak ona má takový jakoby záchvěvy.
0: No.
1: No, a protože na ní nedošáhnu, tak to musím ještě ovladačem od televize, jako...
0: Já to vidím právě, víš? Že... kdyby jsi tam strčila ten ovladač...
1: A ona stejně se cuká.
0: No, ale kdyby si tam strčila ten ovladač, tak už bys to nemohl hýbat, že bys to tam jako vstříčila tím ovladačem.
1: Aha, ale počkej, to si musím jít nejdřív pro nějakou židli, abych tam došáhla, abych to tam mohla vstříčit.
0: Jo, ale dej tam ten správný ovladač. Nedávej tam třeba od televize.
1: No ne, to já tady najdu teď u někoho v kanceláři nějaký ovladač a ten tam strčím, že jo?
0: No je evidentní, že prostě, co je nám dneska do lidí.
1: My potřebujeme ovladač i od televize, ale i od klimatizace.
0: Tak test. A utekly pěkně ty dvě minuty.
1: No vidíš, a tady je pěkná písnička, hezké ráno.
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Bombay Bicycle Club a Luna na Expressu 7 hodin a 30 minut. Tak pojďme říct něco zajímavého už konečně.
1: Tak jo, tak chceš se dozvědět o tom, že v Česku narůstá pokousání netopírem, že si na to máš dávat pozor.
0: Dobře, jsem z toho informací.
1: V Ostravě už pokousali netopíři 15 lidí. Neberte to na lehkou váhu, vsteklina, další věci, oni můžou přenášet další různý jako nemoce. Takže pokud se vám náhodou stane, že vám někam vlítne netopír, nechtějte se stát Batmanem. To byl Spider-Man, který ho pokousal netopír.
0: Jo,
1: Batman neměl žádný super schopnosti. On byl jenom bohatý týpek, který se bál netopírů a proto si netopíra zvolil jako svůj symbol. Ale neproběhlo tam žádný pokousání. Nestojí to za to, nedávám to super schopnosti. Spíš vám to dá potom nějaký unavový syndrom nebo něco takového. Takže nebrat. Další problém. Meloun může člověka zabít.
0: A to jak? Pokud ti spadne na hlavu?
1: Taky, pokud vám spadne na hlavu a vy nemáte helmu.
0: Ano.
1: Nebo pokud je ten melon v helmě a spadne vám na hlavu a vy nemáte helmu.
0: Ano.
1: Pokud vy máte helmu, melon má helmu a spadne vám na hlavu, tak je to taky 50-50.
0: Jo, ale i tak to bolí.
1: Záleží, jak je velký, ale bude vás to bolet. Každopádně, jak jsem kdysi viděla tu starou reportáž na Nově, pokud jezdíte na kole, je lepší mít helmu, protože ten melon bez té helmy se úplně rozprsk,
0: jo.
1: Ale melon s helmou to přežil.
0: Chudák melon.
1: Ano, musíte si dávat pozor, hlavně pokud si třeba v obchodě kupujete už takový ten nakrájený melon, abyste si ho vždycky brali z chlaďáku.
0: No.
1: A aby to nebyl už týden.
0: Jo.
1: A potom, i když máš jako doma meloun, takže si ho máš vždycky omít a kontrolovat si ho, že už není blbej. A potom tady ještě navíc tě může i přezavodnit a z toho můžeš mít taky různý zdravotní problémy. No a potom si dávejte taky pozor, abyste, když budete někde na dovče, takhle, oni zase, ty hladiny řek teď nejsou bůh ví co, jo. Takže když náhodou půjdete řeka, voda, vy, koupací kruh, chcete si trošku zdřímnout, může se vám samozřejmě stát dneska, že se buď zastavíte o nějakou loď druhý světový, o mamuta,
0: ano.
1: Ale pán v Srbsku usnul a odneslo ho to až do Rumunska. Probudil se až v Rumunsku, kdy ho unášel proud, on zjistil, že už se vlastními silami nedokáže dostat ke břehu, takže volal o pomoc. Naštěstí ho někdo viděl, zavolal policii, oni ho vylovili, zjistili, že se tam ocitnul omylem a předali ho po vyšetření všech možných.
0: Takže to mělo
1: zase
0: happy end.
1: Zpátky mělo to happy end, i s kruhem ho předali zpátky do Srbska. Všechno dobře dopadlo.
0: Takže neusínat prostě na plameňákovi.
1: Neusínat na plameňákovi.
0: Ani na jednorožcovi.
1: Ne, a už vůbec neusínat, pokud sebou máte starý meloun a kdyby kolem letěl netopír, tak si ho nevšímejte. Nenalákávejte ho na ten meloun, protože netopíři milujou melouny.
0: To se o nich všeobecně
1: hlavně
0: ví.
1: Hlavně teda kaloni.
0: Ano.
1: Oni mají rádi tady ty exotický netopíři, mají rádi tady to ovocíčko. Takže pozor, pokud samozřejmě usnete na kruhu, máte sebou melon, může na vás zaútočit netopír, prokousnout vám ten kruh. No opravdu, lepší je zůstat doma.

0: Express. Dopravní
1: servis. Tak jak to vypadá na silnicích? Máme několik dopravních nehod. Jedna je na D1 355. kilometr ve směru na Katovice. Tam si dejte pozor, jsou tam dva osobáky v sobě. Plzeň, D5 78. kilometr ve směru na Rozvadov. Je tam dopravní nehoda osobáku. A jak to vypadá ještě také v hlavním městě? Nám to tady houká za okny. Tak si dejte pozor ve Spořilovské. Pozor si dejte také, pokud jedete v Modřanské. A ještě také, pokud jedete na Cínovecké, i tam máme hlášenou dopravní nehodu. Express FM.

0: počkej, ty už si uklidila.
1: Jo.
0: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
1: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
0: Au, to znělo osobně.
1: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
3: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
4: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Rose Grey, Clap to Your Arms. Za 8 minut tady bude 8. hodina a s ním taky další zprávy.
1: Jo, je to tak, ale já jsem chtěl říct, když je někde nějaký dokument nebo někde nějaký film s nějakou krásnou lokalitou, obvykle se to stává potom takovým poutním místem, ty turisti to mají jako point, že prostě tam se musíme zastavit, tam se musíme podívat,
0: ano.
1: Protože to tam bylo hezký v tom filmu. Někdy bývají ty lidi trošku zklamaný, ale my jsme si takovýhle point udělali právě třeba u Forresta Gumpa, tím, jak už byl unavený, že už prostě chce jít domů, tak se tam otočil, tak přesně na tom místě jsme udělali to jako to video, to prostě jsme ujeli, já nevím, 50 kilometrů, aby jsme se tam zastavili.
0: Jasně.
1: Bylo nás tam spousta další. Je film nebo dokument Vítejte ve Wrexhamu. Jo. A jeden pár z Texasu byl natolik unešený tímhle s tím filmem, nejenom, že do toho Wrexhamu jako jeli.
0: Ano.
1: Ale oni se tam dokonce chtějí přestěhovat.
0: Až tak, jo.
1: Jo. On teda má skotský jako nějaký občanství, takže to není jako problém. Ona teďka má zažádáno o vízum a tyhle jste jako manžele. Děti už mají prostě odrostlý, takže prostě z Texasu jedou do toho Skotska, aby se to tam, nebo do toho Wrexhamu, aby se to tam jako užili. Oni už jsou myslím, že ve Velsku, že tam už prostě, že už tam jako bydlej a už jenom schánějí někde nějaký bydlení, aby tam zůstali. Co může způsobit takovýhle dokument? Jako je pravda, že mám spoustu míst, kam bych se chtěl podívat na základě pěkných jako záběrů.
0: Jasně, ale asi to není zrovna
1: Zrovna úplně v Wrexhamu ne, ale oni jsou nadšení z toho, jak jsou tam ty lidi na sebe hodní.
0: Jo, jako musím zase říct, že když na to koukáš, tak samozřejmě, když vidíš tam tu fotbalovou komunitu, jak tam vlastně lidi podporují ten tým, jak se k němu chovají. Vždycky, když tam ten Ryan Reynolds jako je, třeba už to není ani v rámci toho natáčení, jenom to vidíš na sociálních sítích, že musím říct, že jako po této stránce to vypadá lákavě. Na druhou stranu to ale musíš být někdo, kdo se chce jako aktivně podílet na budování té komunity, což třeba já nejsem. Mm-hmm. Mě vyhovuje, že sousedi mě neviděli a já neviděla je.
1: Jo.
0: Takže pro mě třeba stěhování se do Wrexhamu vypadá, je pro mě jako noční mura, že já to těm lidem závidím a řeknu, to musí být hezký, ale zároveň bych toho nechtěla být současný. Jako... Ahoj Tony, ahoj Barry, jak se má Elise? No jo, ježíš, ta už nám vyrostla, že? A příští týden máme to grilování, tak se na vás moc těším.
1: A
0: nezapomeňte, že v neděli v kostele máme setkání, protože budeme vybírat peníze na Marjorie. Ona je teď po té operaci, ježíš, a jak se daří Marjorie? Ještě jsem se za ní nestihla zastavit v nemocnici. Marjorie je na tom mnohem lépe a musím říct, že už se těším do kostela. Upečeš ten svůj slavný borůvkový koláč? Samozřejmě, borůvkový koláč bude.
1: A tohle se, my tohle z toho hrajeme se sousedem. Hezky. Sousedská hlídka, dneska jsou popelnice, dneska plasty.
0: No ale aspoň je to zase hezký, že si zalejváte, že jo, navzájem a tak, že
1: jo, jako, jo, to je
0: něčím
1: jako...
0: je to samozřejmě hezký, ty sousedský vztahy,
1: ano,
0: ale
1: ano.
0: Já jsem takový ten člověk, co když jako slyší, že někdo otvírá dveře, tak doma zůstávám jako schovaná, abych nemusela říct dobrý den.
1: Takhle ty jsi nespolečenská.
0: No já
1: ne,
0: nevím.
1: Takhle v rámci sousedů, jasně.
0: V rámci sousedů, protože když třeba slyším, že vycházíme najednou, tak vždycky chvilku počkám, až oni jako přejdou. Slyším, že už jsou pryč a potom jako jdu taky. A nejhorší je, když ale třeba stejně omylem potkám.
1: Jo, tak ježiši.
0: Že oni šli taky do garáže a teďko tam něco ještě šuchtají. Dobrý.
1: A přitom to můžou být docela hodní lidi.
0: No ale potom mě zase rozčiluje, když v té garáži potkám a já všechny zase poctivě jako zdravím, dobrý den a to a oni nic. Tak to úplně. Potom na ně dělám tady, když se kojí ty obličeje.
1: Sousedská hlídka.
0: No a ty tvoje smradí taky neřekli, dobrý. Máš teda vychovaný.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje STAN, třetí je ODS. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé by na 5% hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli. V americké Kalifornii chtějí prosadit zákon, který by zakazoval používání umělé inteligence jako plnohodnotného terapeuta. A pokud by prošel, bylo by zcela zakázáno inzerovat chatboty nebo terapeuty, ti by také nesměli činit samostatně jakákoliv rozhodnutí bez posouzení licencovaného odborníka. Útočník Sparty Jan Kuchta odchází na roční hostování do Legie Varšava. Polský tým má ve smlouvě lehce dosažitelné podmínky obce, při jejich splnění se Kuchta stane automaticky jeho hráčem. S vysokou pravděpodobností se tak 29-letý reprezentační útočník na Letnou už nevrátí. Jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, teploty 23 až 28, na jihu Moravy 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné úterní ráno, ano, Marjorie už se cítí lépe a to je samozřejmě skvělá zpráva takhle po ránu, 8 hodin minutka k tomu Zuzanám, Zuzkám, Zuzičkám, Zuzanečkám, krásný sváteční den, bude vám k tomu Zuzky hrát Youngblood, Barry Can't Swim, anebo taky U2, Street of Dreams. Jo? Zajímavý?
1: Určitě.
3: Pamatuješ si film Ostrov, Ewan McGregor, Scarlett Johanssonová?
1: Jo.
3: Jo, tak za malou chvilku se podíváme na to, že tento film se stává skutečností.
1: Ne, ne.
3: Mm-hmm.
1: Sakra.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Barry Can't Swim, Return to Bebo. Je 8 hodin a 8 minut. Je tady nějaká záhada. Ostrov, jestli jste viděli, Scarlett Johansson a Ewan McGregor, tihle ti dva, vlastně zachraňují svoje životy. Je to neuvěřitelný.
1: Ale původně měli zachraňovat životy sami sebe, ale no, jinak. Ano. Já vám to prozradím. Pokud jste takhle, to je 20 let starý film, jo, takže pokud jste to neviděli, tak blbý, teď vám to vyspoileruju. Měli jste dost času na to ten film vidět. Každopádně, příběh je úplně jednoduchý. McGregor se Scarlett Johanssonovou žijou v takovém jako bunkru a oni jim říkají, že svět

0: je u konce a že oni žijou teďko tady v tom bunkru a že existuje jediný místo na světě, ten takzvaný jako ostrov, kde svět je ještě v pořádku a dělají tam takovou loterii, že vždycky jednou za čas někdo jako může jet do toho ráje.
1: Ano.
0: No a Scarlett Johansson zrovna vylosujou, že má je do ráje, Ewan McGregor už po ní pokukoval, se mu jako líbila a je to takový ten týpek, který má příliš mnoho otázek. Až se nakonec ukáže, že ty lidi, kteří žijou tady v tom bunkru, že svět je naprosto v pořádku a že oni jsou jenom kloni, který slouží k tomu, že když tak někdo jako vezme jejich orgány a vlastně se jako tím zachrání, že jo, že oni jsou vlastně jako dárci orgánů. No tak tenhle ten film se stává skutečností.
1: Kde?
0: Díky člověku, který se jmenuje Brian Johnson, což je nám taky už velice dobře známý týpek. To je takový ten chlápek, jak se chce stát nesmrtelným. Jak si pouští žilou tu krev toho svého syna a furt dává nějaký rady, jak jako vypadat mladší, má nějakou strašně přísnou dietu,
1: ale
0: cvičení.
1: Teďka měl nějaký problém, mám ten dojem.
0: Teďko má právě, mám pocit, nějakou nevyléčitelnou nemoc, nějaký právě oblasti zažívání. No, ale do toho nedávno teda ještě přišel s tím, že právě se chce nechat klonovat do budoucna, že zatím teda to jeho já žije jenom v té Petriho misce, ale že brzy by se mohlo nějak vyvíjet, aby kdyby náhodou potřeboval právě nějakou transplantaci něčeho, nebo aby nemusel brát tu krev svého syna, ale že by si mohl jako dávat svoji vlastní mladší. Takže je na to teda jako...
1: Z toho jde normálně, ale strach.
0: Že je na to jako připravený. Co je takový, je na tom jedinýho trošku, nechci říct ani pozitivního, ale on tohle dokonce prohlásil, že si začíná myslet, že opravdu už jako zašel daleko s tou jeho nesmrtelností a s tím jako anti-aging posedlostí. Tak jako takže když... kdo ví, třeba...
1: Ale ta anti-aging to není supermaxing, že jo? Nebo jako ten age-maxing, no, jak se tomu říká.
0: Ne, tohle je jenom vyloženě, on, takhle, on samozřejmě nechce stárnout, ale podle mě ten ultimátní goal je stát se nesmrtelným.
1: Aha.
0: K čemu mu má teda pomoct i tady to... To, že se nechá naklonovat.
1: Já nechci být nesmrtelný.
0: Což je zápletka vůbec... filmu Ostrov v podstatě.
1: Jo, ale já si nedovedu představit, že by byl nesmrtelný. Jsou chvíle, když už tady nechci být.
0: Jako dovedu si představit, že by byla nesmrtelná, ale už jsem jako překročila ten, ten věk. Že kdyby to bylo takový to, že ty se v určitém věku se jako zastavíš a navždycky ti je.
1: Jo, rozumím.
0: Tak to bych chtěla. Takže já bych se teď potřebovala jako omladit. A pak se stát třeba nesmrtelnou.
1: No, proč to není, proč ale se to nestalo před 20 lety?
0: Tak, ale v tuhle tu chvilku technologie postupují příliš pomalu na to, abych vlastně že třeba za 20 let by to bylo dostupné jako všem. Když si představím, že mi jako 60 a už navždy bych zůstala takový jakoby
1: 60 letý
0: trošku avokádovole, co už párkrát jakoby upadlo, tak se mi nechce. Kdyby ale uměli udělat ještě ten de-aging nějaké, nebo nevím, jak by se to jmenovalo, že by mě omladili na takový jako 35-letý avokádo, tak bych to dala. To si myslím, že byl takový můj vrchol.
1: Mm-hmm.
0: Potom už to šlo jenom z kopce.
1: Avokádo, co několikrát upadlo.
0: No jo. Takový i jako, že prostě víš, někde ho zmáčkneš, je trošku jakoby měkoučky, ale furt se řekne, že ho rozkrojíš a bude to v pohodě, pak ho rozkrojíš, ale už to není
1: už
0: v pohodě.
1: Už to není v pohodě. Už víš, že tohle jsi prostě nechávala na později až příliš dlouho.
0: Jo, byla to chyba. Prostě takhle s tou lidskou nesmrtelností, jako s tím avokádem. Opravdu tam je strašně jako malej úsek, kdy to je jako dobrý.

0: Tak kolik máme hodin? 8.17, to je aktuální čas. Za chvíli nás čekají Eliza Rose společně s Calvinem Harrisem. Přidáme třeba Catfish and the Bottleman nebo Confidence Man, I Can't Lose You.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
7: Hubneš? Tvaruješ? Bolí tě hlava? Nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
4: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Tak tohle byly Catfish and the Bottlemen. Psali se 20. a 30. léta ve Spojených státech, kdy se nelegálně začal pálit destilát, který našel název a jmenuje se Sir Davis. Asi už víš, kam mířím.
1: Tuším. Whisky,
0: Sir Davis a Beyoncé. Už to má všechno pod palcem. Už to prostě odkoupila.
1: Už na kompletku to vzala,
0: na kompletku je tedy 100% vlastnící značky whisky Sir Davis. Ten francouzský luxusní gigant LVMH tak to potvrdil, že už to prodal. Za kolik to bylo? Asi to nebylo úplně levný, to jako ne, ale už je to jenom její. Potom jejím dědečkovi, který to tenkrát pálil. Takže asi tak, jako... Musím říct, že mě to jako překvapilo, já jsem se hnedka podíval potom pití. Není to úplně jako levný, ale není to zase tak drahý.
1: Sir Davis,
0: rye whisky.
1: My jsme to i ochutnávali.
0: Jo.
1: Ona to totiž sebou měla na tour, že tam měla jako stánek, to mohl ochutnávat.
0: Aha, tak to jsem nevěděl, že si ochutnala už.
1: Akorát já whisky prd rozumím. A nechutná mi, takže podle mě to bylo hnusný, ale takhle, u mě se jako dělí whisky na
0: a tohle bylo?
1: A tohle je něco mezi není, ale protože některé ty whisky jsou už takový až jako strašně lihový a takový, že máš jako pocit, že bys to mohl dát do auta a to auto pojede. Něco jako třeba, já nevím, mě strašně nechutná mezcal. Mm-hmm. Já nemám ráda teda ani jako tequilu nic tady z toho, ale ten mezcal mě to jako i smrdí a i mi to chutná, jako je nevím, prostě, že piju benzín.
0: Jo.
1: A některý ty whisky jsou taky takový, některý jsou takový benzínový, některý jsou jenom strašně silný, jo, a já jsem spíš takovej jako rumovej, ne, já jsem jako na sladký pití, když už bych musela něco usrkávat. Takže jsem, neocenila jsem to a nedokážu říct, jestli to je dobrý nebo hnusný, ale já samozřejmě mě to nedalo a ochutnala jsem to. Ale nebylo to úplně, že fuj, ale samozřejmě já bych to musela vypít s kolou.
0: Takže to je úplně zbytečné. To jsou vyhozený
1: což
0: peníze.
1: Což je zbytečný.
0: To je 2,5 tisíce vyhozených.
1: A mě nezachrání, ani když si tam dáš led, nic, mě stejně to je... Takže bohužel nejsem dost vzdělaná whiskyově na to, abych vám řekla...
0: Jestli jo, nebo
1: reálně, jestli jo, nebo ne, jestli je to pro vás, nebo není.
0: Dobrá, tak, ale tak mohli bychom koupit tady jako do kolečka jednu takovou lahvinku a vyzkoušet
1: Můžem to otestovat, hele, tak už jsme tady zkoušeli Tesla pivo a já nevím co všechno, takže klidně.
0: Akorát tady to bude trošku dražší záležitost. Možná bychom mohli pumpnout ředitele, jestli má nějaký fond, že by
1: ať
0: to stalo,
1: jako
0: to, aby prikupy.
1: No.
0: Ale hej, dobré.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme dopravní nehodu na Pražském okruhu ve směru na D1, tam si dejte pozor, náklad jako osobák. Pokud jedete přes Plzeň, respektive D5 okolo Plzně ve směru na Rozvadov, dořešuje se dopravní nehoda osobáku. A ještě komplikace, nehoda, tvorba kolon u Českých Budějovic na silnici 20 u obce Hluboká, kde tam máme 3 osobáky, bohužel je to se zraněním, takže počítejte s omezením.
1: Express FM.

0: could ever say. Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
5: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
6: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
7: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
10: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
16: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
17: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Express.
1: Music first.
3: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Jižní Morava čeká, tak si řekněte nebudu doma a pojďte s námi na výlet. Kromě krajského města Brna rozhodně stojí za návštěvu Lednicko-Valtický areál, rozsáhlá krajinná památka UNESCO. Se zámky Lednice a Valtice, zámeckým parkem, minaretem, kolonádami a krásnými cyklotrasami mezi Vinicemi. Moravský kras s plavbou po podzemní řece Punkvě a propastí Macocha, historické město Znojmo s podzemím, vyhlídkami a vinařskou atmosférou, nebo Národní park Podíjí, Zříceninový hrádek nebo Vinice Šobes. Skrytou perlou jihomoravského kraje je Rudické propadání a okolí Jedovnic v Moravském krasu. Jen kousek za hranicemi kraje i republiky se nachází Dolní Rakousko. Tahle krásná oblast nabízí léto bez zbytečného cestování, za to s pořádnou porcí zážitků. 6 turistických regionů nabízí nepřeberné možnosti pro aktivní a odpočinkovou dovolenou. Vachau láká na údolí Dunaje, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a jednu z nejkrásnějších cyklostezek v Evropě. Weinviertel zve do romantických sklepních uliček a vinařských obcí i na pohodové cyklovýlety. Mostviertel nabízí oblíbenou cyklostezku Ibstal-Radweg, horskou krajinu i přírodní koupání. Zatímco Waldviertel okouzí hlubokými lesy, rybníky a klidnou přírodou. Vídeňský les spojuje přírodu s kulturou, historickými památkami a vyhlídkami, zatímco vídeňské Alpy lákají na vrcholy Rax, Schneeberg nebo Semmering, panoramatické výhledy a horské túry. Novinkou letošní sezony jsou také cesty za objevováním regionu na 3 až 5 dní. Propojují známé památky s méně objevenými místy, cyklotrasami, turistickými stezkami, regionální gastronomií i zajímavým ubytováním. Odpočinout si pak můžete v rezortu Rybníček v Blatnici pod svatým Antonínkem. Příjemné prostředí se tam potkává s pohodou a přirozenou atmosférou. Areál inspirovaný francouzskou Provence leží v krajině Bílých Karpat a hodí se pro víkendový odpočinek i větší společenské události. Ubytovat se můžete v pohodlných pokojích a prostorných apartmánech. Součástí rezortu je restaurace, venkovní bazén, sportoviště i moderní wellness s vnitřním bazénem, masážními tryskami, vířivkou, finskou bio a infrasaunou a klidovou zónou. Rezort je zároveň skvělou volbou pro svatby, rodinné oslavy, firemní setkání nebo team buildingy. Nabízí dostatek prostoru ubytování pro více než 90 hostů, profesionální servis a hlavně příjemný personál, díky kterému se tu budete cítit uvolněně. Vyrazit byste mohli i do Veselí nad Moravou, které je skvělou vstupní branou právě do Bílých Karpat. Tady najdete i Dům přírody Bílých Karpat, moderní návštěvnické centrum, kde zdejší krajinu poznáte hravě, zblízka a za každého počasí. Interaktivní expozice vás provede karpatskými lesy, rozkvětlými loukami, pastvinami i světem podzemí. Uslyšíte zvuky místní přírody, pod lupou si prohlédnete semínka lučních rostlin a zjistíte třeba i to, proč jsou bělokarpatské louky tak výjimečné. Nechybí ani tipy na výlety, přírodní zahrada, program pro děti a regionální výrobky nebo suvenýry, které si můžete odvést domů. O prázdninách se navíc každé pondělí a čtvrtek o 10 hodin konají komentované prohlídky s průvodcem. A pokud plánujete výlet teď v srpnu, poznamenejte si termín od 21. do 23. srpna. Ve Veselí nad Moravou proběhnou bartolomějské slavnosti a Dům přírody se připojí doprovodným programem.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás jihomoravský kraj? Pak si jistě užijete pobyt v hotelu Mariel v historickém Znojmě, odkud můžete vyrazit za památkami i vyhlášenými vinařskými stezkami. Nebo v hotelu Rakovec u Brněnské přehrady s pohodovou atmosférou a skvělou polohou pro objevování Brna. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pokud hladina Orlické přehrady klesne o dalších 3,5 metru, povodí Vltavy pozastaví její vyprazňování a minimální otok z Vltavské kaskády začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slapské přehrady. Její hladina poté začne pozvolna klesnat. Potřeba využít zásobní objem Slap může podle dlouhodobých simulací nastat přibližně jednou za 50 let. Americký prezident Donald Trump se údajně při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Musí se však vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Dneska bude jasno nebo skoro jasno, teploty 28 na jihu Moravy až 30 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: No vidíte to, na jihu Moravy 30 stupňů, nebudu doma vám poradilo, co tam dělat, můžete mrknout taky na náš web expressfm.cz, takže co se týká tohodle, víte, co tam máte dělat, jaký tam bude počasí. Ano, my už jsme na to lákali, že za malou chvilku dorazí do našeho vysílání taky Rabur, aby nám předestřel jednu novinku tohoto týdne, takhle dopředu, v ranním vysílání.
1: Co?
3: To jsem zvědavá, co to bude.
1: No
3: a
1: to
3: proč řekne, že to hraje?
1: Ano, to je nejdůležitější. Proč to pro boha vůbec hraje?
3: Proč to hrajem? A vám se to jako líbí? Dobře.
1: No to váš názor.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Který?
1: Ráďo, čau.
2: Ahoj.
3: Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Pěkný tričko modrý, ti sluší, vypadáš takhle opálenější.
3: Jo, děkuju.
1: No. Ty to ladí takhle s očima, hezký to máš.
3: Děkuju.
1: To bys měl častěji nosit takhle tu modrou.
3: Dobře.
1: Co nám ale nosíš pravidelně taky, to jsou novinky, tak co tam dneska pro nás máš? Je to nějaká romantika, prozlomená srdíčka pro lidi, kteří už mají tu letní lásku za sebou, nebo naopak jsou na vrcholu teďko vášní, je to jako váchnivý?
3: Je to taková romantika z toho stanečního parketu. Emoce a dance floor, rozumíš?
1: Jako jo,
3: některá taneční hudba je taková bez duše, ale některá hudba taneční může mít duši a atmosféru. A to je případ naší novinky, za kterou stojí holandská kapela Tin Licker, což je takový, jako jsou, ono původně to byla dvojice, ale minulý rok ještě přibrali zpěvačku Hero Baldwin a od té doby jsou trojice. A oni dělají právě atmosférickou taneční hudbu, takový jako trošku progressive house, trošku tak je v tom trošku jako indie, tak Vašek možná doplní, já nevím, jestli to znáš, tu kapelu, jestli je máš rád.
0: Já jsem si naposlechnul teďka, co budeme hrát. Pro mě je to takový trošku trance už.
3: Už moc trance. Je tam trošku trance, no, ale podle mě to je dobrý.
0: Ale ne, já jsem to vůbec... pro mě není jako trance nějaký jako závadný slovo.
3: No jasně, no tak je to i trošku trancový. A oni vlastně mají teďka novej single s producentem, který je taky Holandia, jmenuje se Hellslot, a oni to vlastně složili, když byli spolu určitě na turné, složili to v Turbasu během přejezdu z Varšavy do Paříže. A říkají o tom, že ta skladba je o tom, že tak v tom pocitu právě, když koukali se ven na tu krajinu a o tom jako sílu toho momentu, že na člověka furt je vytvářen nějaký tlak, že furt musí zlepšovat jakoby výkony a tak, že najednou v tom autobuse, když jeli a ta krajina obíhala, tak si říkali, že je dobrý užívat si ten moment, taky ty momenty ty současnosti. No. Potom je tady ta písnička a mi přijde, se hodí k tomu srpnu, kde už taková ta melancholie končícího léta ve vzduchu a tak. Takže
1: budeme emotivní na taneční parketu.
3: Ano.
1: No, tak to mám nejradši. Pojďme na to. Toto je nová hudba na

0: Arcade Fire na Expressu, Royal Otis, Josh Baker a Charlie XCX budou hned tady v Express ránu k dispozici. Stačí jenom chviličku vydržet.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo Gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
7: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
8: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Přišla nám SMS-ka.
1: Je.
0: No, kdo myslí, že psal?
1: A copa? Tomáš.
0: Tomáš, ano. Tomáš je náš obvyklý a my jsme samozřejmě za to rádi, že zareaguje na to, když se něco v éteru jako probírá. Takže sousedské vztahy.
1: Ano.
0: To, jak se probírala Marjorie.
1: Ano, je Marjorie je na tom už lépe.
0: Když jsem bydlel v Činžáku, tak jsem na tom byl stejně jako babu. Teď, co je dům, tak to mám alá Vašek, ale krapet rozdíl tam je. Jestli si pamatujeme seriál Kutil Tim.
1: Jasně.
0: Když se Tim Allen radí se sousedem Wilsonem, je skutečně, že on svoji tvář odhalil až vlastně v tom závěrečném díle, kdy se loučili všichni s tím seriálem. Tak to probíhá u něj, jenže za 20 let už u keře plotu, nebo za 20 let už keře u plotu tak vyrostly, takže já mluvím do 2,5 metru zrostlého ptačího zobu a soused do 3-metrové bobkovišně. Nevidíme se a vypadá to jako u zpovědi. Pozorovatel by řekl, že si dva lidé, blázni, povídají s keři. Sousedům a vztahům, sousedským vztahům a vám zdar. Díky, Tomáš.
1: No jo, jo. Takže se dají potom rozřešení sousedské.
0: Ano, ano. Tak my jsme to vyřešili dále se sousedem, že my máme branku. Takže to máme jako jednodušší.
1: Ale vy se chodíte navštěvovat, ano, anebo se opíráte o plůtek a tam si povídáte?
0: Hele, někdy se opíráme, ale většinou se chodíme navštěvovat.
1: Jo. A tak zase takhle u toho baráku, jako já tomu rozumím, že lidi se víc kamarádí. Za prvý si můžeš třeba půjčovat nějaký nářadí. Za další je samozřejmě lepší, když se kamarádíte, než že si tam jako děláte nějaký naschvály, že švestky, co padají z tvýho stromu, jsou moje švestky, nebo či jsou švestky a ostříháváte si větve, já nevím co.
0: Ano.
1: Navíc je to podle mě fajn i jako z bezpečnostních důvodů, že takhle, když přesně někam odjedete, že vám to tam někdo ohlídá, i když máš alarmy, já nevím co všechno, že ti můžeš jo zalejt.
0: Ano.
1: Zahrádku, cokoliv, ano. Takže to chápu, no.
0: My to takhle máme s
1: že
0: obou
1: v baráčku
0: stran.
1: To je lepší.
0: My jsme vlastně uprostřed dvou skvělých sousedů. Aha.
1: Takže vy jste ten hamburger, vy jste to šťavnaté masíčko
0: ano,
1: uprostřed.
0: Ano, oni jsou ta houska.
1: A oni jsou houska.
0: Ale takhle, jsou samozřejmě sousedský vztahy, ty jsi říkala, že si potřebuješ třeba něco půjčit, jako jo.
1: No.
0: Dobré sousedské vztahy jsou, když se můžete navštěvovat a nemusíte si nic půjčovat.
1: Jo.
0: Ono někdy to prostě bývá jako, ale u nás to jako není problém, ale většinu to bývá, když se chceš něčeho zbavit, tak to půjč.
1: Jo, takhle, jasně, že už se ti to nevrátí.
0: Že už se ti to třeba nevrátí, nebo tak, ale to u nás jako nehrozí, takže tak, no. U nás to máme fakt jako na pohodu. Já jsem úplně šťastný člověk v tomhle tom slova smyslu.
1: To je hezký, že to máte hezký.
0: Mm-hmm.
1: To je důležitý.
0: Mm-hmm.
1: Já nevím, my to máme nějaký neutrální, takže...
0: Jo, ale takhle, jsou sousedi, co se navštěvují, to bylo zase taky u nás ještě kdysi dávno, kdy byla sousedka a ta byla každou sobotu ráno u nás nakýblovaná. Ona nevařila v oběd asi, jo, proto asi tam v té rodině asi dřív umřeli.
1: A chodila takhle
0: pořád.
1: Umřeli hlady, jo.
0: Pořád, jo,
1: ale
0: na
1: takhle,
0: kafe.
1: My máme paní sousedku jednu, co jí známe, ona bydlí pod náma.
0: Hmm.
1: A ona je taková, to je taková bláznivá starší paní.
0: Hmm.
1: My si myslíme, že ona je nějaká Bulharka nebo něco, protože vedle jsou podle mě nějaký Ukrajinci, protože oni jsou jako rusky mluvící, ale mají takový ten specifický takový to šo.
0: Jo.
1: A ona s nima mluví takovou jako lámanou ruštinou.
0: Mm-hmm.
1: A ona má taky dva bláznivý psy, který samozřejmě vypouští, protože ona má takovou tu předzahrádku. A vždycky na ně strašně řve nějaký, ale něco, co nevíš, jenom víš, že na ně křičí, aby buď byli sticha, nebo něco, jenom na ně nekřičí ani česky, ani rusky, ale těm sousedům vždycky říká: "Sabáky jsou mašetři, no, prostě něco se tam jako vybavujou." A ona je taková strašně, ona právě ty pejsky miluje a ona je strašně vtipná. Jako my ji odposloucháváme, protože my když větráme, tak ji jako slyšíme, ani jako nechceme. A ona třeba minule já jsem fotila, jak ona parkuje, protože ona je strašně vtipná, ona má asi o 3 místa od nás, ale ona třeba někdy zaparkuje prostě přes 2 místa. Že ona někdy úplně jako šílená, vede do té garáže, zastaví a najedna a zmizí někam, zase jde s těma psama. A potom minule ztratili zase nějakou evidentně nějakou psí hračku, takže ta se tam bálila. Takže to je naše taková sousedka jako všeznámá, kterou my si doma posíláme jako fotky, že co zase jako vyvedla, anebo jsem tam, když křičí na ty psy hodě, tak já ji jako nahrávám a posílám to, že to je náš jako for, tak to máme jako...
0: A měli jste třeba nějakýho souseda, který byl při večerních nočních hrátkách jako nahlas? Že to bylo slyšet?
1: Ne, to jsme neměli, ale Verča Koloušková má k tomu nějakou historku z Letný, že celá Letná měla nějakou tady tu strašně slavnou paní, že dokonce na letenský partě na Facebooku k tomu bylo i jako povídání, že tam bylo nějaký my jsme se o tom jenom bavili, ona říká, že tam bylo v podstatě celoroční pátrání.
0: Kdo kde?
1: Kdo to je, že lidi měli různý i teorie, prostě kdo bydlí, kdo to je a tohleto, až se jednou odstěhovala a dokonce se jim i začalo stýskat.
0: Jo, my jsme měli takhle paní Černou.
1: A paní Černá takhle jela bomby, jo?
0: To, když se potom jelo ráno vejtahem, tak to ona sklopený oči.
1: Dobrej. Tak co, aby spinkaná do růžova?
0: Do růžova.
1: My taky ne. Ještě zatím tohle. To jsi tam dala schvál,
0: ne? Ne, to tam bylo.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dvě dopravní nehody jsou na Pražském okruhu, 19. kilometr ve směru na D1 a také pokud jedete na 16. kilometru ve směru na Ruzině na D7, tam je také dopravní nehoda osobáku a nákladňáku. U Olomouce máme dopravní nehodu a to v Bystrobanech na 35. I tam počítejte s dopravní nehodou dodávky a osobáku.
1: Express FM.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
10: Music. First. Express FM.

0: No, tak mezi tím já tady vykládám Vaškovi o tom, že u nás prostě v domě není žádná paní černá ani...
1: která by byla slyšet,
0: kdyby si užívala dlouhou noc a budila mě. Takže my si ve výtahu nevyměňujeme žádné pohledy jako...
1: Sklopené oči. Já vím.
0: To bylo dobrý včera, to je nějaký novej.
1: Já to slyšel. A doma mi říkali, proč ty tak tolik dlouho ne?
0: A od vás nic?
1: Od vás nic?
0: Tak ale od nás zase zítra, mezi 7:00 a 10:00, přijdem něco zahekat do těch mikrofonů. Budem se na vás těšit.
1: Tak tě přikryju polštářem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7% z červnových 1,5%. Meziměsíčně stouply ceny o 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne v úterý potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru pohonné hmoty, opačně působily potraviny. Rusko v noci na dnešek podniklo další sérii útoků na Ukrajinu. Nejméně 9 lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění při útocích na Záporoží a Dněpropetrovskou oblast, uvedly regionální úřady. Podle prokuratury je mrtvých 11 a raněných 26. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupily na turnaji v Torontu do semifinále a česká teniska tak pokračuje na cestě za 6. letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsend. A dneska bude jasno, zpočátku místy až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na jihu Moravy kolem 30 a na horách kolem 20. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Gracie Abrams, Look at my life, podívejte se na můj život. To nám říká takhle v úterý dopoledne. U dopoledního vysílání vás zdraví a vítá Míša Tůmová. Co budeme dneska dělat? Dneska se pověnujeme hudbě, protože tady máme příslib jednoho velmi zajímavého hudebního spojení. Někdo z hudebníků si taky přizval na svoji desku svou přítelkyni herečku. A o tady těch dvou lidech jsem nevěděla, že vůbec spolu jako cokoliv mají. Zabrousíme i k filmu, protože jeden z hollywoodských herců promluvil o tom, jak se po 7 letech abstinence vrátil k alkoholu. A tak je úterý, takže to znamená, že se mrkneme, co se zajímavého řešilo na českém Redditu. Začínáme s irským Kneecap, Irish Goodbye.

0: Tohle to je Solar Power od Lord. Za malou chviličku Gary Reed a nebo novinka od slovenské zpěvačky Adély.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézy, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
6: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko, přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štíl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto!
12: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

Adela, Ain't in LA na Express FM. Ještě než se pustíme do všech těch novinek a do zábavy, tak já jsem včera seděla večer po setmění venku na terase. Dělala jsem něco na kompu a najednou slyším kopítka. A fakt se mi před autem a na cestě u domu procházely srny. A jeden z těch srnečků, nebo teda takhle, prvně tam přišel jeden, to je jako očíhnout, jestli je to bezpečný, a pak teprve přišli ostatní. Jenomže on prvně, když přišel, tak došel pod lampu a byl hrozně hubenej. Něco, jak teďka lezou žebra Ariane Grande, tak tohle to mi připomnělo. A já je tady často slýchám, že jich je tady víc a pár metrů před barákem mám potok, tak se tam chodí napít, ale tady tomu pupíčkovi prostě lezly žebra a já jsem se chtěla zeptat, jestli tady čistě náhodou, jakože šance jsou asi malý, nemáme nějakýho lesníka, myslivce nebo někoho, kdo by mi poradil, co a jak těm srnám a srncům k tomu potoku dát k jídlu. Jakože krmelec asi nepostavím, i když teoreticky bych to mohla zkusit před zimou. Někde jsem se dočetla, že žerou třeba kopřivy, těch mám na zahradě hromadu, protože nemám posekáno, ale něco jako nutričně výživnějšího, co bych jim mohla k tomu potoku naservírovat. Nenapadá někoho něco, co dáváte tady těm zvířátkům? Když tak mi napište na 602 604 903. Mně upřímně přijde mnohem lepší se zeptat někoho z vás, než umělý inteligence. Express FM. Express.

Tohle to byla pohodička v na Express FM. Od Dana Facova Lauren jsme právě slyšeli, ale jdeme na tu hudbu, protože v hudebním světě se rýsuje asi jedno z nejpřekvapivějších spojení letošního roku. Australská indie rocková kapela DMAs se totiž v zákulisí jednoho z květnových festivalů potkala s legendární Sporty Spice, tedy Melanie C ze Spice Girls. Kytarista Johnny Took si šel k ikonický zpěvačce jenom pro fotku pro svoji ségru, která je její velkou faninkou. A k jeho údivu ale Mel C kapelu velmi dobře znala a prozradila, že do Austrálie jezdí dost často, protože odtamtud pochází její manžel. No, slovo dalo slovo a muzikanti z DMAs po krátkým povídání potvrdili, že jsou společné písničce v nahrávacím studiu naprosto otevření. To nemůže prostě dopadnout špatně. Já doufám, že tohle to opravdu vznikne. Dáme si DMAs, Heaton Park.

0: kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
1: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express.
11: Express. Music first.
12: Express FM.

Tohle je Clairo. Add up my love na Express FM. Americký písničkář a producent Role Model vydal v pátek nový album a při té příležitosti udělal i jedno nečekané přiznání. Na jeho nový desce totiž hostuje jeho partnerka, známá hollywoodská herečka Dakota Johnson. Já jakoby nejsem moc na tady ty drby typu kdo s kým co, ať si každý dělá, co chce. Ale tohle mě hrozně překvapilo, protože jsem nevěděla, že tvoří pár. Dakota má asi slabost pro muzikanty, protože poslední, co si pamatuju, tak chodila snad ještě loni s Chrisem Martinem z Coldplay. Pokračujem. Role Model se původně zapojení své přítelkyně do hudebního projektu dost bránil, protože si svoje soukromí úzkostlivě chrání a nechtěl vyvolat vlnu spekulací. Producent ho ale nakonec přesvědčil a její hlas v písničce Love I You označil za naprosto perfektní. 29-letý hudebník se navíc v rozhovoru svěřil, že celý album pro něj bylo terapií po těžkém rozchodu a dvou letech samoty. To je super si na to vzít současnou holku. Mimochodem album dostává velmi slušný recenze, že je prý dost chytlavé, tak až nebudete vědět, co si pustit, tak zkuste tohle. My si ho pustíme. Role Model High Hopes 3000.

0: should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Obec Dobré na Rychnovsku už několik měsíců trápí nedostatek pitné vody. Situace se v posledních týdnech ještě zhoršila, protože jeden z vrtů přestal poskytovat vodu, a tak teď obec musí část dodávek nahrazovat cisternami. Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal výnos o doporučení rozestupu mezi dávkami očkování pro děti. Doporučuje rozdělení kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám do 3 samostatných vakcín, podávaných při jednotlivých návštěvách lékaře. Experti na veřejné zdraví varují, že podobné opatření by mohlo zvýšit riziko nákazy. Slavnostní ceremoniál v Cáchách večer oficiálně odstartuje mistrovství světa v 6 jezdeckých disciplínách. Ocené kovy se na nejznámějším jezdeckém stadionu světa utkají jezdci a jejich konští partneři v parkouru, drezuře, paradrezuře, voltiži, čtyřspřeží a všestrannosti. České jezdectví bude mít zástupce ve všech disciplínách kromě drezury. A dneska bude jasno, zpočátku místy až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 a na horách kolem 20. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Peggy Gou a Ira Star Woman na Express FM, kde se jdeme podívat na ten český Reddit. Našla jsem tady téma. Čtu. Mám otázku zejména k mužům. Chtěla bych se zeptat převážně mužů, jak vnímají pomáhání svým přítelkyním s domácími pracemi. S přítelem jsem 2 roky a brzy se máme spolu stěhovat do bytu. Jenže před pár dny mě nemile překvapil, když mi řekl, že s holčičími věcmi mi nebude pomáhat. Uvařila jsem totiž oběd a po obědě nebyl schopný ani dát svůj talíř do myčky a raději ho nechal na lince přímo nad myčkou. Poté jsem se ho zeptala, jestli by neumyl pánev, a on mi odvětil, že ne. Po obědě jsem ještě šla pověsit prádlo, kde bylo i jeho, i moje oblečení. To už jsem se radši ani neptala, jestli mi pomůže. Bojím se, že až budeme bydlet spolu, budu muset zvládat školu, práci a celou domácnost sama. Jaký na to máte názor vy? Takhle zní celý dotaz. Já bych teda nerada z téhletý diskuze diskriminovala ženy, tak pojďte mi dát pohled na to, jak to u vás je nebo třeba bylo. Jak přistupujete k rozdělení domácích prací? Děláte to podle toho, co komu vadí míň, nebo podle toho, v čem jste vyrůstali jako děti? Co třeba fakt nesnášíte dělat? A kdo to teda nakonec dělá? Pojďte si trošku pokecat. SMSky nebo hlasovky na 602 604 903.

0: Posloucháte Express FM. Tohle je track Bad Memories. Za malou chviličku Madonna se Sabrinou Carpenter, anebo taky nejhranější song tohoto týdne. Bad Memories.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Dovolená nemusí být velká výprava. Někdy stačí dobrý směr. Objevte Dolní Rakousko. Přírodu, města, výlety, cyklostezky i dobré jídlo na dosah. Dolní Rakousko. Blíže, než si myslíte. Více na dolní-rakousko.info.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, kde jedeme téma z Redditu rozdělení prací v domácnosti. Ve zkratce holčina jde bydlet s přítelem, který odmítá doma dělat holčičí věci. A pojedeme od spodu k nejlajkovanějším komentářům. A budu to trošku zkracovat, protože odpovědi jsou často dost dlouhý. Borec jí tam píše, striktně 50 na 50. Peru, vařím, uklízím, ale bylo to se mnou pár let těžší. Jsem z domácnosti, kde jsem v životě neviděl otce s vysavačem v ruce a nevěřím, že ví, jak funguje pračka. Další. To slovo pomáhání je dost ponižující. Nikdo nikomu nepomáhá, oba se starají o společnou domácnost. Jiný, žádné pomáhání s domácími pracemi máte dělat oba. A když říká, že to jsou holčičí věci, tak je to podle mě blbec. Já bych s takovým člověkem rozhodně nešel bydlet. Pro mě to je stejné, jako kdyby mi přítelkyně řekla, že nebude měnit prasklou žárovku, protože to je mužská práce. Podle mě tyto genderové stereotypy do vztahu nepatří. Tak zatím to vypadá, že se všichni na Redditu poměrně shodujou, no ale to nic neznamená, navíc jdeme od spodu k nejlajkovanějším komentářům. Dejte mi vědět vy, jak to opravdu máte rozdělený a jaký na to rozdělení prací obecně máte názor. SMSky nebo hlasovky na 602-604-903. Express FM.

0: Good neighbors, people need people. Ano, lidé potřebují lidi, třeba aby jim pomáhali doma uklízet. Máme tady téma z Redditu rozdělení prací v domácnosti, kde holka je bydle s přítelem, ale ten kluk odmítá dělat doma holčičí věci v uvozovkách. Já jsem tu našla dvě oběti. našla jsem lidi, kteří se mnou chtějí povídat, a to je Babu a Miky. Ahoj.
1: Ahoj, Míša.
2: Čau.
0: Jak vy jste na tom s rozdělením domácích prací?
1: Tak u mě asi já dělám doma, tyjo, hlavně vynáším koš, myčku a tyhle se, a občas luxu, no. To jsou takové moje tři věci, kterých se musím doma držet, no. Takže...
0: To znamená jsou tvý úkoly, jo?
1: To jsou moje. Občas, tyjo, tak ten koš je tak jednou za dva dny, myčka, tyjo, no to je každý den a to luxování je tak jednou v týdnu, no. Tak to je pro mě občas.
0: A ty, Babu?
2: No, a hádali jste se o tom, ale třeba doma?
1: No,
2: jako... Víš, jako s přítelkyní, protože tohle je o tom, že vlastně, že jo, holka chce bydlet se svým přítelem a teď on nechce dělat ty práce, protože jsou údajně holčičí. A takový, já myslím, že vždycky to trošku, jako v každém vztahu, na začátku jsou tady ty, jako kdo bude dělat co, protože třeba já nesnáším chodit s košem. Pro mě to je vždycky takový to, jako můžeme spolu bydlet, ale musíš vynášet odpadky. Protože já to dělat nechci, jo, třeba.
1: Já jsem neměl na výběr.
2: Neměl. Neměli jste nějakou diskuzi, jakože napsali jste si, tohle bude dělat Miky, tohle bude dělat Klaudie, prostě tady jakoby...
1: Ne, to je prostě plná lednička, tak ty dělej zbytek, takže takhle to funguje,
2: jo,
1: jako u nás.
2: Jo, takhle to funguje.
1: Já zase jako nesnáším nakupování, jako fakt to nemám rád, prostě jít do toho supermarketu, tam hledat všechny ty věci, to je pro mě peklo, takže radši vezmu ten koš a jdu, tyjo, každý den poslušně.
2: A máš klid.
1: Mám klid.
2: Jo, ale nebereš to, že jsou ty práce nějaký, jedny jsou holčičí, druhý jsou klučičí.
1: Ne.
2: Prostě když nemáš rád nakupování, nenakupuješ, radši jdeš s košem.
1: Přesně tak, no. Přesně.
2: Vidíš, to je ta mládež, co já říkám, že vidím tu naději, jo, v té budoucnosti. No, já nesnáším chodit s košem, takže to většinou tomu se snažím vyhnout. To je můj velký problém. Ale jinak já většinou tím, že jsem dřív doma, tak většinu ostatních věcí dělám já.
0: Oh,
2: ale... A pak oni se tam teda hádali o té myčce, to se teda já musím přiznat, já neumím dávat věci do myčky. Jako vůbec, já jsem taky takový ten člověk, co je nechá ve dřezu.
1: Aha.
2: Protože já jsem strašně dlouho, když jsem jako sama byla, tak i když jsem měla myčku, tak mě přišlo zbytečný tu myčku plnit. Protože máš jeden talířek a jeden hrníček, takže to si umejš ve dřezu. A myčka je jenom na velký mytí. Aha. Když je třeba nějaký velký vaření nebo velký pečení a když je toho hodně a už se ti to jako nechce mít v tom dřezu, tak potom to přijde do myčky. Takže já jsem taky člověk, co nedává věci do myčky. Ale ne, že by je nechtěl uklízet, ale protože mám něco jako poškozeného v mozku, co se týká tohodle.
0: Teď je ještě otázka, jestli to neumíš dávat do té myčky, ne, jakože neumíš s myčkou, nebo se na to jenom vymlouváš jako náš táta doma třeba.
2: Jo, to ne, to jako já to tam naskládám a mně to je jedno, jak to tam má být. To já zase nejsem jakoby psychopatka, že otevřu myčku a talíře mají být tímto směrem. Proč jsou skleničky v této části myčky, když mají být v přední části, tak to vůbec jako neřeším.
1: Já jsem začal být tenhle psychopat, protože jak to dělám furt dokola, víš, tak už mi vadí, že to někdo dělá jinak trošku, a když tam Klaudie náhodou dá nějaký talířek, si říkám, to je blbě, jo. Ten se neumí tak dobře, když ho tam dáme a takhle, no.
2: Takže moment, tady je ještě specialista na myčku, takže otázka zní, jasně. Předmívat nebo nepředmívat věci do myčky? Ne, dát i tam, dobře. A potom mě ještě zajímá, to teď jsem totiž viděla taky návod, že vlastně jak tam dáváš ty talířky, tak oni jsou buď jako po směru, že jo, takhle, jak tam, že je tam máš nastrčený, ale minule mi někdo řekl, že ty je máš dát jako v protisměru, aby ze spoda, jak ti šplouchá ta voda, tak aby ti to líp vošplouchalo. Chápeš, že máš mít nahnutý jako proti těm tryskám, ne jako, že ti to šplouchá na ně.
1: Takže, já vždycky dělám po směru teda. Vždycky,
2: takže ty dáváš po směru, no. A já jsem teď právě viděla na TikToku, což musí být pravda, že to máš dávat jako proti směru. Takže teď jsem to začala dávat proti směru.
1: Ale tak já až to budu úplně jak těho natočím a budeš to mít ještě lepší systém.
2: Jo, super.
0: Dostaneš manuál.
2: Všechno dobře dopadlo. Vidíš, Míšo, good neighbors, my se tady dobří sousedí, people need people, jsme to vyřešili.
0: Já vám děkuju za váš příspěvek do diskuze.
2: Jo, počkej, a ještě ale musíme dát tý holce z Redditu radu. Má se na něj vykašlat. Miky, myslíš si, že může toho přítele ještě naučit dávat věci do myčky, nebo ne? Má se na něj vyprnout, anebo prostě má dávat věci do myčky a neřešit to? Jestli ho miluje.
1: Si může ještě, já myslím, že se to dá.
2: Může ho ještě přeučit. No. Míšo, co ty si myslíš?
0: Já si nemyslím, že ho přeučí.
2: Takže ty seš tým vykašlat se na něj.
1: Jsi takhle drsná, Míšo.
2: Vidíš? I takovýhle drobnosti můžou rozhodnout, Miky.

0: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

Crystal the One na Express FM, kde jsme se dostali teďka s tématem z Redditu rozdělení prací v domácnosti k těm nejlajkovanějším komentářům. Jdeme na to. Někdo tu píše, tak mu řekni, že nebudeš pomáhat s chlapskýma věcma, jako nosit domů peníze. Ty máš domácnost a on zajistí celou rodinu. Ono ho to přejde. Pak v uvozovkách pomáhá se s tvými osobními věcmi, třeba studiem nebo prací. S domácími pracemi ani dětmi se nepomáhá, ty se dělí. Kopni ho do zadku, dokud je čas, nebo tě to dožene jako bumerang později. Další ještě píše, jako muž ti říkám rovnou, že teda hodně štěstí, protože tohle převychovat nebude sranda. A úplně nejlajkovanější odpověď zní, je to blbec. S domácími pracemi se nepomáhá, dělí se mezi členy domácnosti domluvou podle toho, co koho baví nebo mu to méně vadí. Tak tohleto mi upřímně obnovilo víru v lidstvo, protože kolikrát to, co člověk čte na těch internetech, tak má pocit, že všichni prostě chtějí být obskakováni jenom doma a tohleto vlákno redditový, tak to se mi velice líbilo.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Úmrtí muže a zranění dvou dalších při pondělní havárii na vodovodním potrubí v pražských Stodůlkách policie prověřuje jako usmrcení a ublížení na zdraví z nedbalosti. Usmrcený muž byl ročník 1982. Počet potvrzených obětí epidemie eboly v Kongu překročil hranici 2000. Podle nejnovějších údajů Konžského ústavu veřejného zdraví, které získaly agentura AP a Reuters, v zemi zemřelo 2011 lidí a potvrzeno bylo 4381 případů nákazy. Zdravotníci současnou epidemii označují za nejrychleji se šířící epidemii eboly, jaká byla dosud zaznamenána. Téměř 60% sportovních klubů pozoruje u dětí, které mají ve svých řadách, nižší odolnost vůči stresu. Jejich zástupci to uvedli v průzkumu České unie sportu, do něhož se zapojili více než 2000 klubů a tělovýchovných jednot. A dneska bude jasno, zpočátku místy až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30 stupňů a na horách kolem 20. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle byla Nia Archives, Boys in Blue na Express FM. Já tady mám ještě zprávu k tématu rozdělení domácích prací, kterou by mi bylo líto nepřečíst. Ahoj Míšo, já měl několikrát přesně ten samý problém. Přivezl jsem dívenku domů, uvařil láhev vína a tak dále. Zkrátka pak jsem zakledil i to nádobí. Zahradničit se jim nechtělo, chápu, ne každý na to je, nutit do toho nejde, ale když po týdnu zjistí, že máš mistryni dotykového telefonu a to je asi tak vše, tak to vždy bralo rychlej konec. Ale když se to pak sejde a druhý bez ptání udělá sám od sebe, co je třeba, tak to je pak radost. Souhra a zkrátka marriage material, kdy vlastně společně není žádná domácí práce, která by takový pár zastavila, protože jeden podporuje toho druhého. Tak to tedy vnímám já. Taková ta výmluva, že mě to ale rodiče doma neučili, je lichá. Rodiče nás neučili pít alkohol, kouřit a souložit a jak nám to jde samo od sebe. Tak to je i s pračkou, myčkou a tak dále. To je moc hezky řečeno. Děkuju a úplně souhlasím, není co dodat. Express FM.

0: Snoop Dogg a Justin Timberlake, Signs na Express FM, za malou chviličku taky novinka Charlie XCX, anebo zpěvačka Bíba Dubí.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Music. First.
1: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Britská kapela Blur podle všeho neřekla své poslední slovo. Bubeník Dave Rowntree v rozhovoru pro deník Sun prohlásil, že nový návrat skupiny je spíše otázkou času, než toho, zda k němu vůbec dojde. Přestože frontman Damon Albarn po předloňském koncertu na festivalu Coachella v emocích tvrdil, že už je fanoušci spolu neuvidí, Rowntree potvrdil, že se hudebníci loučili v nejlepším a na další spolupráci se těší. Backstreet Boys už dávno nejsou chlapeckou kapelou, ale koncerty na ně se pravidelně vyprodávají. Od zahájení rezidence v lasvegaské kouli Sphere v červenci 2025 vystoupili pro odhadem 750 tisíc fanoušků na 47 vyprodaných koncertech. A když je poptávka, tak co by ještě nedali nějaký nášup. V rámci programu Into Millennium přidali další vystoupení 31. prosince a 1. a 2. ledna. I to může být způsob, jak se dá přivítat nový rok ve městě hříchu. Americká formace New Radicals ohlásila nečekaný návrat. Kapela, která v 90. letech zazářila hitem You Get What You Give a následně se na vrcholu slávy rozpadla, vydala po 28 letech novou písničku. Skladba s názvem One Night Only vyšla bez jakéhokoliv varování a doprovází stejnojmenou filmovou romantickou komedii režiséra Billa Glucka. Frontman Greg Alexander v rozhovoru pro Variety potvrdil, že tímto singlem návrat nekončí. New Radicals už totiž pracují na svém teprve druhém studiovém albu.

Drake, Wizkid, Kayla, One Dance na Express FM. Hollywoodská hvězda Brad Pitt udělala v novém rozhovoru pro časopis Esquire hodně upřímný přiznání. 62-letý herec totiž prozradil, že po 7 letech čistého života porušil abstinenci a vrátil se k alkoholu. Zpátky k pití se vrátil po dlouhý pauze, kterou odstartoval v roce 2016 po rozchodu s Angelinou Jolie. Brad v rozhovoru zdůraznil, že se tentokrát snaží držet přísné limity a skleničku vína si dá jenom velmi výjimečně. Párkrát už podle svých slov musel sám sobě nastavit zrcadlo, když cítil, že to přehání. Tak já mu držím palce, ať to drží v mezích tak, jak potřebuje. To asi nebude žádný vyvolený svojí pak zpívat I need some fine wine and you, jako Cardigans.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Express FM.
1: Hudba. Na prvním místě.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM a taky Faithless s Daidou, One Step Too Far na Expressu. Vzhledem k tomu, že se blíží jedna odpoledne, tak si dáme taky fun fact nakonec. Věděli jste, že slavné papírové kapesníky Kleenex byly původně vyvinuty jako filtry do plynových masek během první světové války? Později v roce 1924 společnost tenhle materiál vylepšila tak, aby byl hladší a měkčí a uvedla ho na trh pod značkou Kleenex jako kosmetický ubrousek určený k odstraňování pleťového krému. Lidé pro ně našli další využití k vysmrkání a přikýchání. A ve 30. letech 20. století značka tenhle produkt uvedla na trh už jako kapesník, který lze, pozor, vyhodit. Co už bylo něco novýho oproti předchozím látkovým kapesníkům, které mimochodem ještě spousta lidí používá dodnes. Tady tím fun factem já se pro dnešek rozloučím. Nechám vám tady absolutně skvělou hudbu, třeba Another, a taky kolegyni Veroniku, která to tady povede od jedné odpolední. Tak zase zítra. Pačko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pokud hladina Orlické přehrady poklesne ještě o 3,5 metru, bude muset povodí Vltavy pozastavit její vyprazdňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat Slapská přehrada ze zásobního prostoru. Syrský soud dnes v nepřítomnosti odsoudil svrženého prezidenta Bašára Asáda k trestu smrti za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané za občanské války, která vypukla v roce 2011. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský týmák dobrou vítězství byl 2-1 z úvodního domácího utkání. Výkop je v 21 hodin. Ještě počasí zítra bude jasno s nejvyšší teplotou mezi 25 a 29 stupni. Ve čtvrtek se začne oteplovat a čekají nás další tropy. Ze studia Rádia Express FM vás zdraví Veronika Kolušková a přeju vám hezké odpoledne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

No to je nápad, to byly Mat 213 s Gufrau dohromady. Mimochodem Gufrau mají nový song, který se jmenuje Nechci, a je to spolupráce opětná s Marie April. Já jsem vždy říkala Marie April, ale včera jsem zjistila, že je to vlastně Marie April, takže Marie April. Nechci, poslechněte si, je to pátní venku. K Matovi důležitý datum 27. listopadu bude mít velký křest svojí nový desky v Arše Plus v Praze. A co jsem ještě chtěla říct? Jo, že s Matem Whisky 13 na Nepo Baby taky spolupracoval Franta Prachař a Franta Prachař se svými sourozenci bude mít za chvíli podcast živej, kterýho se můžete zúčastnit. Já vám k tomu řeknu něco za chviličku. Zjistím všechny důležité informace, jakože přesný datum, je to pozítří, ale kdo tam všechno bude, kdo to bude moderovat a tak dál. Takže dozvíte se za chvíli, tak si dáme Route 94. Hezký poslech vám přeje Veronika.

0: Tak, podcasty v Trojském pivovaru, což je kousíček od pražské zoologické zahrady, letos rozbila svůj stan letní podcastová scéna. Je to krytý prostor, kde se naživo natáčejí vaše nejoblíbenější podcasty, každý den jiný podcast. No a já jsem lákala na to, že se tam v jednom podcastu sejdou všichni tři sourozenci Prachařovi, tedy Josefína Prachařová, Franta Prachař a ještě Rozálie Prachařová. No a budou si povídat v rámci podcastu Režim nerušit, což je vlastně takový podcast o mladých lidech. Dozvídáte se v něm, čím žijí mladí lidé v Česku, co se stane, když vypnete notifikace a začnete si s něma povídat doopravdy, co všechno se dozvíte. No, rozšíří vám to obzory, možná vás taky pořádně rozesmějou, povídají si o popkultuře, trendech, memes, práci, postironii, závislostech, dalších tématech, která se dotýkají mladé generace. Moderátorka Evelína se zpravidla s těmi mladými lidmi, ať už jsou to známí mladí lidi, či méně známí mladí lidi, který byste měli znát, vydává do ulic a prostě během chůze si povídají o důležitých nebo méně důležitých nebo legračních věcech. Takže tentokrát to bude naživo se sourozenci Prachařovými, a to už pozítří večer. Jak jsem říkala, kdyby pršelo, nevadí, protože je tam střecha. Za mou chvíli Arctic Monkeys, pustíme se také Role Model anebo Lil Nas Exe.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
2: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Už tam budem.
4: Nech toho.
3: Později už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Express.
14: Music first.
13: Express FM.
15: Express FM. So who's that girl there?

0: Zítra o 19.19 v šestich dne a obloha potemní, jenom asi na hodinku, než to slunce zajde tedy definitivně, protože zítra dojde i nad Českou republikou částečnému zatmění slunce, které bude zakryto s až 86%. Úplné zatmění slunce uvidí na severu Španělska, také třeba na Malorce anebo na Islandu. Já už jsem tady včera dávala takový manuál, že byste se neměli koukat přes CDčka ani přes filmy negativy a tak dál, že byste si měli obstarat speciální brýle anebo svářičské sklo. Taky odkud bude nejlepší pozorovat, někam si vlezte na kopec, kde máte krásný výhled na západ. A v 19.19 to začne a ve 20.10 to celé vyvrcholí, to bude těch 86%. Měla by být snad jasná obloha, tak si myslím, že nic nebrání v tom, aby jsme si to pěkně užili. Každopádně, kdybyste o tom zatmění slunce chtěli vědět od nejpovolanějšího, tak vám doporučuji podcast Hyde Parku Civilizace, který je speciálně zaměřen právě na tento úkaz, a Daniela Stacha tam doplňuje docent Michal Švanda, astronom z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Takže doporučuji, trvá to 41 minut, dozvíte se ještě před zítřkem, před tím zatměním úplně všechno. Hrát nám bude teď Role Model, pustíme si u ní High Hopes 3000 a potom už přijde slibovaný Lil Nas X.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

High Hopes. Existenciální text o moderní opuštěnosti, o unavenosti, randěním a tak dále. Tak to byl role model z Ameriky. Já jsem dnes měla takovou docela úsměvnou historku. Jela jsem vlakem z Černošic, tak jsem si chtěla, protože mám lítačku, koupit lístek online z Černošic do Radotína. Stálo mě to v mé aplikaci, kterou využívám na jízdní řády, 44 korun, tak jsem si říkala, tak to zkusím, půjdu na pokladnu, jestli to nebude levnější. Tam to stálo 25 korun, tak říkám pánovi, to je zvláštní, že online to je dražší než prostě u vás. A on říkal, no není, to nemůže být dražší, to je stejně drahý. A já jsem říkala, no tak vidíte tady, že mi to píše prostě 44, a on říká, ukažte mi to. A je to můj vlak? A já říkám, no je to váš vlak. A on říkal, no můj vlak, je to můj vlak. Já říkám, no je to váš vlak, co jede ve 12.15. A on říkal, ale aplikace můj vlak. Takže tak jsme se zasmáli oba dva, ale jsem o něco chytřejší, že v této aplikaci budete mít jízdenky levnější, takže já už asi 10 let prostě platím dražší lístky. Díky tomu, že nejezdím svým vlakem. Zahraje nám Lil Nas X, That's What I Want. Je to song, který mi dlouhá léta ve Spotify takové ty ročence lítal jako můj nejhranější song, protože na něj cvičím doma. Já se na něj dělám normálně dřepy a sklapovačky a takovéhle věci. Express FM.

0: Dnes tady mám takové jako online vysílání, online o online aplikacích různých. Děkuju moc krát našemu posluchači, který mi napsal, že ještě levnější lístky na vlak, než přes můj vlak, jsou přes pražskou lítačku. Tak jsem to teďka probla a děkuju moc krát. To jsem vůbec netušila, že tam dají přesto kupovat lístky na vlak. Vidíte, já to nemám vůbec jako probádaný. Ty aplikace, já vždycky kupuju lístky na vlak prostě u okýnka. A když to nestíhám a když prostě přijdu pozdě, sednu pozdě do toho vlaku, když to mám na poslední chvíli, tak pak jsem si koupila prostě libovolně online, ale asi jsem utrácela zbytečně peníze. No vidíte, děkuju moc, tak jsem zase chytřejší. Za chvíli tu máme Duka Dumonta, pustíme se také Slow Pulp, anebo Franka Oceana.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Mini kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Music. First. Express FM.

Já už jsem to říkala, ale zítra, kromě toho zatmění slunce, ještě odstartuje festival Letní Letná, který na 3 týdny zaplní letenské sady v Praze naprosto nádhernou takovou starosvětskou atmosférou, plnou světýlek, postelí s nebesy, maringotek, kejklířů, muziky a prostě veselí. A taky dětí. Takže vyrazte na Letní Letnou, i když jste mimo praští, já každým rokem doporučuju takové 2 stálice z Letní Letné. Jednak je to standardní kabaret Divadla o 105, který je tam vždy se vstupem zdarma. Já tuším, že je to někde až na konci 29. myslím. A vždycky je to obrovská legrace, protože je to improvizace, Jiří Havelka a spol. No a pak další mojí stálicí Letní Letné a mým velkým tipem je prostě makrela na klacku. Makrela grilovaná, úžasná na klacku. Dojděte tam včas, ať nejsou vyprodané, a pochutnejte si. To je tip ode mě. Takový dárek pro vás, kdo máte rád ryby na grilu. Pustíme si Franka Aušna, Lost.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje STAN, kterému by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD. Motoristé by na 5% hranici nedosáhli, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Nejméně 164 lidí zahynulo při včerejším zemětřesení v Kolumbii. Počet obětí pravděpodobně ještě poroste, jde o nejsilnější zemětřesení v zemi v tomto století. Fotbalisté Sparty se mohou v dnešní odvětě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání. Výkop je v 21 hodin. Zítra má být jasno s nejvyšší teplotou mezi 25 a 29 stupni Celsia. Ve čtvrtek se začne oteplovat a čekají nás další tropy. Ze studia Radia Express FM vás dá zdraví Veronika, posloucháte Odpoledne na Expressu. Zahrajeme si Weekenda a taky Barricade Swim. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Gu, který se jmenuje Joshua Maney, ale říká si Barry can't swim a pochází to od toho, že on má tuto větu nebo větičku má na sociálních sítích v tom úvodu, má tam napsané Hi, I'm Barry and I can't swim, čili ahoj, jsem Barry a neumím plavat. Otázku zůstává, jestli je to takový vtip, anebo jestli ty jeho plavecké schopnosti jsou opravdu takto mrzké. To nevím, na to vám neodpovím. Pustíme si Kendricka Lamara, Humble.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Noc v Kaštanech zažije tuhle sobotu Ben Kristoval, ale s ním taky ještě spousta lidí, například všichni členové skupiny Gufrau zažijou Noc v Kaštanech, protože tak se jmenuje festival, který se odehraje v Dačicích tuhle sobotu od 15. hodiny v Zámeckém parku. Tak si taky nechte líbit Noc v Kaštanech, uvidíte, to bude fajn. Yeah. Tohle je Ben Kristoval dohromady s Billy Barman, Sabotáž.

0: Videoklip k této skladbě se natáčel ve slavné brněnské vile Tugendhat, stejně tak jako například film Julia Ševčíka Skleněný pokoj. Vila Tugendhat o uplynulém víkendu bujaře slavila 25 let od zapsání do UNESCO a na Vilu Tugendhat byl prováděn videomapping o uplynulém víkendu. Teď už je zase krásně bílá. Hrát si za chvíli budeme Coldplay, Olivier Rodrigo a nebo Pirien Tommy.
1: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
2: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Poslouchali jsme hloupou píseň od Olivie Rodrigo, Stupid Song, tak se to jmenuje, ne, že bych ji chtěla nějak hanit, to vůbec. Dostali jsme se do období, kdy můžeme sklízet na zahrádkách rajčata, já mám strašně ráda rajčata, tu vůni mám hrozně ráda, jak se zakusnou do toho ještě sluncem políbeného rajčata. Rajčata ze zahrady, nejlepší věc na světě. Rajčata by botanici označili za ovoce, protože vyrůstají z květů, obsahují semínka. Rajčata k nám přišla z Ameriky. Zajímavostí je, že Evropané považovali rajčata za jedovatá, takže je vůbec nejedli. Jakou škodu si dělali, o co přicházeli, nevěděli. Jenom je prostě pěstovali jako na okrasu, až později zjistili, že jsou velmi dobrá a že taky vůbec nejsou jedovatá. Nicméně neměli byste jíst ty rajčata na noc, protože ve velkém množství teda, protože před spaním obsahují tyramin. Ten aktivuje mozek a můžete usínat to trošku hůře, jako třeba po kafíčku. No, nicméně, proč o tom mluvím? Proč jsem si udělal takový úvod o rajčatech? Protože v Břeclavi se tuto sobotu konají slavné rajčatové slavnosti, kde budou k dostání různé pokrmy z rajčat, až jsou to různé jako rajčatové omáčky, plně na rajčata, samozřejmě tam poteče proudem Bloody Mary. Celé se to koná od 10 do 17 hodin a vrcholem programu bude koncert slovenského jazzmana Petera Lipy. Tak si vyražte, pokud to máte blízko, já si někde dám určitě taky čerstvý rajče. Zahrají nám Piri and Tommy a pustíme si od nich skladbu nazvanou Beachin.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tohle jsou čerství Strokes u nás na Express FM Lonely in the Future z nové desky kapely The Strokes ze Spojených států. Pár lidem vadí autotune. Nemají to rádi a tak tohle to ani nemohou slyšet. I nám přišlo pár SMSek, když jsme hráli ten předchozí single, že prostě lidi nesnesou ten zvuk toho autotunu, kterým zpívá Julian Casablancas a který mu nejspíš vymyslel Rick Rubin, který tuto novou desku produkoval. Rick Rubin, muž s ikonickým plnovousem, muž, který vůbec neumí hrát na žádný hudební nástroj, muž, který absolutně nerozumí technickému mixování hudby, člověk, který umí ale z kapel a z interpretů vytáhnout to nejlepší. A je to minimalista, s žánrovým rozpětím od heavy metalu až po hip-hop. Mezi jeho slavná alba patří například Blood Sugar Sex Magik od Red Hot Chili Peppers, debutová deska License to Ill od Beastie Boys anebo průlomová deska metalových Slayer Rain in Blood. Takže Rick Rubin. Pustíme si teď Chapel Roan. Zdraví vás Veronika, přeju vám hezké úterní odpoledne a Zuzanám, Zuzankám, všechno nejlepší k svátku.

0: červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGlobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Britská kapela Blur podle všeho neřekla své poslední slovo. Bubeník Dave Rowntree v rozhovoru pro deník Sun prohlásil, že nový návrat skupiny je spíše otázkou času, než toho, zda k němu vůbec dojde. Přestože frontman Damon Albarn po předloňském koncertu na festivalu Coachella v emocích tvrdil, že už je fanoušci spolu neuvidí, Rowntree potvrdil, že se hudebníci loučili v nejlepším a na další spolupráci se těší. Backstreet Boys už dávno nejsou chlapeckou kapelou, ale koncerty na ně se pravidelně vyprodávají. Od zahájení rezidence v lasvegaské kouli Sphere v červenci 2025 vystoupili pro odhadem 750 tisíc fanoušků na 47 vyprodaných koncertech. A když je poptávka, tak co by ještě nedali nějaký nášup. V rámci programu Into Millennium přidali další vystoupení 31. prosince a 1. a 2. ledna. I to může být způsob, jak se dá přivítat nový rok ve městě hříchu. Americká formace New Radicals ohlásila nečekaný návrat. Kapela, která v 90. letech zazářila hitem You Get What You Give a následně se na vrcholu slávy rozpadla, vydala po 28 letech novou písničku. Skladba s názvem One Night Only vyšla bez jakéhokoliv varování a doprovází stejnojmenou filmovou romantickou komedii režiséra Willa Glucka. Frontman Greg Alexander v rozhovoru pro Variety potvrdil, že tímto singlem návrat nekončí. New Radicals už totiž pracují na svém teprve druhém studiovém albu.
0: Express FM.

Tvůrci úspěšného seriálu Most, Jan Prušinovský a Petr Kolečko, chystají už co nevidět na obrazovky seriál nový z vězeňského prostředí. Jmenuje se Oddíl B. Co to bude a kdo tam bude hrát a kde to hlavně uvidíte a od kdy, to vám řeknu v další hodině. Teď si pustíme australské Leap Sinkin' Feelin'. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za poslední týden klesla hladina Orlické přehrady, která pomáhá Vltavě zvládat sucho o celý metr a očekává se, že bude dál klesat. U břehu už jsou vidět pozůstatky zaniklých vesnic i mršina dvoumetrového sumce. Libanon dnes zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací. Zítřejší zápas superpoháru UEFA v Salzburku nabídne tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou usilovat o obhajobu trofeje. Stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, jimž bude tentokrát Aston Villa. Souboj bude pikantní pro jeho trenéra Unaje Emeryho, který Pařížany dříve vedl. Utkání má výkop v 21 hodin. A ještě počasí, zítra bude jasno s nejvyšší teplotou mezi 25 a 29 stupni Celsia. Ve čtvrtek se začne oteplovat a čekají nás další tropické dny. Ze studia Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika. Poslouchat odpolední vysílání bylo 15 hodin.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: bude prvoodsouzenec David, který své holce namluvil, že jede do cizinecké legie, ale ne, bude ve vězení na pár let, hraje ho nadějný Tadeáš Moravec. No a dozvíme se například, jak ze zubního kartáčku vyrobit vibrátor, jak z ramínka vyrobit kuš, jak přežít střevní epidemii, oslavit Velikonoce a tak dále. V 10 epizodách na streamovací službě OnePlay. Premiéra Co nevidět ještě na podzim. Kromě Tadeáše Moravce uvidíme třeba Zdeňka Godlu, Marcela Bendiga, Matěje Hátka, Zuzanu Stivínovou a další. Takže máme se na co těšit tento podzim. Snad to bude vtipné, snad to nebude příliš moc. A hrát si budeme třeba Daft Punk anebo Violet Grow.
1: Express.
2: Express FM.

0: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
4: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, Horalem v Tatrách, Švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

0: Express Old School.
1: V dnešním Old Schoolu zazní skladba britské provenience a bude to song, který uzavírá debutovou desku shoegazeové kapely Right. Ta deska se jmenuje Nowhere a vyšla v roce 1990 a ta skladba poslední se jmenuje Vapor Trail. Je to jejich nejslavnější single, který složil zpěvák, songwriter, kytarista skupiny Right, Andy Bell, který je taky basákem skupiny Oasis a právě dnes slaví 56. narozeniny, takže s přáním všeho nejlepšího. Tento song Vapor Trail, co je to Vapor Trail? To je taková ta stopa plynová, která zbyde po letadle na krásné modré obloze. Taková ten bílej mrak, bílá čára po letadle, na kterou se koukáme, říkáme si, to je krásný a za chvíli už neexistuje. Takže je to metafora pro něco dočasného, pro něco prchavého, třeba pro člověka, který přijde za září, aby se posléze rozplynul v nicotě. Takže Right, Vapor Trail, rok 1990. Všechno nejlepší.

0: Express Filmix.
1: Na plátna kin tento týden nakráčí Willem Dafoe jako řecký magnát v dramatu Birthday Party. Zavede nás na konec 70. let na středomořský soukromý ostrov Marcose Timoleona, magnáta Onassisova střihu, který tam pořádá honosnou narozeninovou oslavu pro svou dceru a jedinou dědičku Sofii. Oslava slouží jako dokonalá záminka pro různé osoby, pro které je příležitostí, aby se k Marcosovi přiblížili se svými vlastními záměry. Ten je zvyklý absolutně ovládat vše a všechny kolem sebe a tajně připravuje zásadní zásah do života své dcery. Ale i Sofia má pro otce připravené důležité a pro něj nepříjemné novinky. Hosté přicházejí, noc padá, oslava se stává čím dál divočejší a nevyhnutelný střet mezi Marcosem a jeho dcerou se blíží. Birthday Party je filmem o moci, dědictví, lásce zaměňované za vlastnictví a tichém násilí skrytém za výsadami. Odehrává se na rajském ostrově, který se pomalu odhaluje jako vězení. Přibližuje svůj snímek španělský režisér Miguel Ángel Jiménez.
2: I opened my life to him and he does this, he's a fucking bastard.
1: Do kin míří také domácí novinka Bojovník režiséru Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky, která diváky zavede do prostředí MMA a ve které hlavní postavu stvárnil slovenský herec Milan Ondrík. Hoff je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho ale nečeká známý ring, ale MMA klec. Nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Díky úzké spolupráci s organizací Octagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Z reálných turnajů, gymů, zákulisí i vyprodaných arén. Před kamerou se navíc objeví i skuteční fajtři. Jiří Procházka nebo David Kozma. Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. Spolu s ním se v jedné z hlavních rolí zapotí Ján Jackuliak jako Béla Kardos, přezdívaný maďarský tank. Obávaný soupeř, kterému Hof musí čelit v kleci i na své cestě za druhou šancí. Kromě nich ve filmu hrají Eliška Balcerová, Hana Wagnerová, Martin Finger a výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Kelina. Titulní skladbu Kletby naspívali Pem Rebit a Separ.
3: Jestli jsi se zase začal mlátit, tati.
4: Ani jsem se jich nedotknul, přísahám.
5: To je sport tvrdý, tam se s tebou nemažou.
6: Se necháš za prachy sundat, jo?
4: Pomůžete mi.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
0: Express Filmix
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express. Novinka.

0: Posloucháme velmi čerstvý výrobek producentské dvojice Chase & Status. Single s názvem Disgruntled, což znamená něco jako naštvaný, rozladěný, rozlícený. Je to skladba, která se objeví na chystané desce této dvojice z Londýna. A v té skladbě jsme slyšeli rapera jménem Jay Hus, ano, jako Jan Hus, a zpěváka Aira. Dobrý, ostrý. Za chvíli tu máme Love Regenerator, anebo DMAs.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express.
4: Express.
3: Express FM.
5: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
6: Kufry zbaleny, cesta může začít. Vydejte se po stopách šlechtických rodů a objevte, jak jejich cesty do Orientu, Ameriky a dalších koutů světa proměnily české hrady a zámky. Navštivte Telč, Horšovský Týn, Červené Poříčí a další památky po celé republice. Více informací na webu Národního památkového ústavu www.npu.cz.
7: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: Tak to byly DMA, so je Heaton Park a já už teď mezi námi u nás ve studiu přivítám za chvíli Michala, který pro vás obslouží dnešní Express Drive opět úplně sám, jelikož jeho kolega, kamarád Petr je na dovolené. Takže Michal dneska až do 19. hodiny, takže vítej mezi náma, ještě společně s Kalinem Steinem 27, Veronika se loučí, budu se na vás těšit zase zítra od 13. hodiny do 16. Do té doby se mějte krásně.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V případě sněmovních voleb července by dominovalo hnutí ANO se ziskem 34%. Jeho podpora se oproti předchozímu průzkumu nezměnila. Posílil opoziční STAN, který z 15% odskočil o třetí ODS, ta má podporu 12% voličů. Vládní motoristé by 5% hranici podmiňující vstup do sněmovny nepřekonali. Počet potvrzených obětí po pondělním zemětřesení v Kolumbii už vystoupal nejméně na 175. Zraněných je nejméně 600 lidí, přičemž dalších 2700 lidí se stále pohřešuje. Zatímco nyní záchranáři prohledávají trosky, v dalších dnech bude země nutně potřebovat potravinovou pomoc. Nejvyšší cyklistický závod na českém území odstartuje už ve čtvrtek. Czech Tour zná kompletní složení všech 18 týmů. Jsou mezi nimi zajímavá jména, která dokázala ovládnout etapy na Tour de France nebo italském Giro d'Italia. A ukáže se i domácí špička, včetně zkušeného vrchaře Jana Hirta. Česko čeká jasná a chladná noc na středu s teplotami 5 až 11 stupňů. Zítra přes den pak bude jasno a teplo, 25 až 29, na horách by mělo být mezi 17 a 21 stupni. Nehody vás potrápí na dálnici D1 na 318. kilometru ve směru do Brna, taky na silnici první třídy číslo, nevím kolik, v Novém Jičíně v Bludovicích, na 1/3 v katastru obce Plana na Českobudějovicku, na 1/17 v Koudelově Skovicích na Kutnohorsku, ve Vodní ulici ve Zlíně a taky v Krajinské v Liberci. Jeďte opatrně a poslouchejte Express Drive, který právě teď začíná. Z Express FM vás zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Na Express FM, 9 minut po 16. hodině v úterý 11. srpna 2026 doznívá ukázka z třetího alba Gracie Abrams, Look at my life, se jmenuje ten single, to album, jak asi víte, se jmenuje Daughter from Hell, tedy dcera z pekla. No a tato dcera pekla díky tomu, že to album vydala a s Aaronem Dessnerem taky spolu napsala a spolu produkovala, si vysloužila první místo v zámořském žebříčku prodeje alb, tak gratulujeme. Samozřejmě to už je dávno pryč, protože už jí zase nahradil někdo další. Tak jak to bývá, málo kdy se někomu povede více týdnů, zvláště v této popové kategorii. No samozřejmě nepočítáme-li třeba Taylor Swift, ta těch týdnů zvládne několik, ale té zatím Gracie Abrams nesahá ani, no, ani po kolena, bych řekl. Kotníky jsou málo. Zdraví vás Michal, dáme si dneska jedno historické okénko, s tím přijde do našeho vysílání náš kolega Miky, taky tady bude Maruška Irová ze Seznam zpráv se svými knižními novinkami, aspoň doufám, ještě jsem se to s ní neověřoval. No a zkrátka čeká vás taky spousta zajímavých informací a spousta skvělé hudby, jako třeba Red Leather, anebo za chvilku Bonobo.
1: Express. Express Drive.

0: Talking Dinosaurs, jejich Heartbreak. Pokud vaše srdce tepe v rytmu hip-hopu, tak pro vás budeme mít už za chvíli něco velmi zajímavého, no a k tomu si samozřejmě i zahrajeme tematické písně. K tomu taky Snow Patrol s Kylie Minogue a nebo Editors se singlem The Rush. Tak poslouchejte i nadále Express FM, odkud vám hezké úterní odpoledne přeje Michal.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché, propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
4: Léto je tady a s ním i 500 korun od Patné z banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň! Štěje mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky. Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz. Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Skvělý Snow Patrol společně s nimi Kylie Minogue a Diesel Arms. No a já už jsem naznačoval, že dnes se budeme věnovat jednomu výročí, které souvisí s hip-hopem. Je tady se mnou Miky, ahoj.
1: Ahoj Michale.
0: No a ty nám vysvětlíš, čeho se to týká.
1: Přesně tak, já vysvětlím, o co go. Dnes je výročí přesně 53 let od vzniku hip-hopu. Hip-hop vznikl v newyorském Bronxu. No a kde a jak vznikl, nebo při jaké příležitosti, to si řekneme za chviličku. Ale co všechno vlastně je ten hip-hop? Protože hodně lidí si myslí, že hip-hop rovná se automaticky rap. Ono to tak vlastně jako vůbec není. Protože hip-hop se skládá z DJingu, pak z breakingu, z trio se následně vyvinul breakdance, pak graffiti a pak MCingu. MCing, tak z toho se právě pak vyvinul samotný rap. On ten MCing v té své podstatě, tak bylo to, že člověk MCs, tak uváděli právě toho DJ, měli bavit publikum, měli představovat toho DJ, pozbuzovat tanečníky a udržovat hlavně atmosféru. No a takový zajímavý věci, co jsou, tak se říká, že rap is something you do, hip-hop is something you live, takže hip-hop je takový lifestyle. No a jak ten název hip-hop vznikl, tak výraz hip-hop vznikl v Bronxu jako vtip, který Keith Cowboy napodoboval vojenský pochod. Hip-hop, nevím, vojenský pochod, asi to nějak takhle mělo být.
0: Hip-hop, don't stop. Asi ne, jakože možná jako hip-hop je něco jako seno sláma u nás, ne? Možná jako,
1: je, víš, jako že je to jako, možný, je to no, takhle, no. Že to takhle to, no.
0: No, tak je to, bylo to takový jako, já tomu třeba občas, že nejsem úplně fanouškem tohodle hudebního stylu, tak občas říkám hip-hop, hop, že jo? To byla taková soutěž v televizi pro děti, to si možná už ani nepamatuješ.
1: To si nepamatuju, ale mělo to hezký název, hip-hop, hop. No, a kde si myslíš, že to vzniklo? Při jaký příležitosti? Ten hip-hop, ten umělecký směr. Víš, nevíš?
0: No, vím, že to bylo na party a že u toho byl DJ Kool Herc, který do dneška žije.
1: Dobře ty.
0: No, je to legenda samozřejmě.
1: A tam právě byl i ten hlavní MC, o kterém si budeme mluvit právě za chviličku, a oni se spojili hned na začátku a z toho právě vznikl ten rap, což mě docela překvapilo, že kluci se už se takhle spojili na začátku. Takže to mě docela překvapilo.
0: A byla u toho taky jedna žena, představ si, ale až trošku později, a jmenuje se Sylvia Marx, a ta dala jako první možnost rapperům nahrát něco v profesionálním studiu.
1: Aha.
0: No a ty rapeři, to byl Sugar Hill Gang a jejich píseň se jmenovala Rapper's Delight, a vlastně je to první oficiálně vydaná hip-hopová nahrávka.
1: A to jsem věděl tohle.
0: No tak jasný, že jsi to věděl, protože jsi to dneska přečet někde. Takže si ji samozřejmě musíme dát.

0: Sugar Hill Gang a jejich Rapper's Delight. My se připomínáme dneska 53 let oficiálního vzniku hip-hopu a říkali jsme, že vám prozradíme, jak to vlastně přesně bylo tenkrát v tom Bronxu právě 11. srpna 1973 v Činžáku na Sedgwick Avenue.
1: Přesně tak, řekl jste hezky. Byla to oslava, to už si předtím říkal, a jednalo se o oslavu, kterou zorganizovala právě 16-letá sestra od zakladatele právě celého hip-hopu DJ Kool Herce. Ona si říkala, tyjo, tak mám volný prostě prostor doma, tak udělám oslavu a vydělám na tom nějaký peníze. Ona konkrétně prodala stupenky, bylo to 25 centů pro dívky a 50 centů pro kluky. No a DJ, který na té oslavě hrál, tak byl právě její brácha DJ Kool Herce. No
0: a vlastním jménem Clive Campbell, abyste jako věděli.
1: Přesně tak. No měl i svýho MCO, právě Kouka La Roka. No a tyhle kluci to spojili dohromady, udělali super party. No a já už jsem předtím trošku říkal, že break dance tak taky vznikl na téhle party. A vznikl tak, že právě DJ si všiml, že lidi začínají víc a víc tančit na tu část, kde hrajou bicí. A ono se téhle části říkalo break a on ji furt protahoval, no a takhle vznikl název break dance. No obecně tahle party právě se považuje za takový vznik právě hip-hopu, no a MC Kouk La Rock byl právě taky označován za prvního oficiálně umělce, který začal dělat rap, no a DJ Kool Herce za takového stvořitele hip-hopu, takže z obyčejné party se stala takováhle zajímavá party.
0: No a je z toho samozřejmě miliardový biznis dneska. Viděl bys, který umělec je, co se hip-hopu týče, nejstreamovanější,
1: tyjo, tak je to Drake?
0: Je to Drake, on je jako nejstreamovanější celkově, ale taky to je zároveň samozřejmě hip-hopový umělec, takže je to Drake, no. Samozřejmě potom tady máme legendy jako Eminema, Beastie Boys a no, mohli bychom jmenovat možná až do konce dnešního Express Drive. Tak já ti děkuju za tohle historické okénko, no a jdeme si pustit Drakea a jeho One Dance.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť si začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Vyrazte se slevomatem po Česku a Slovensku. Teď navíc s extra slevou. Staňte se turistou v Krkonoších, horalem v Tatrách, švihákem v Karlových Varech nebo gurmánem v Bratislavě. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
8: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Music. First. Express FM.

0: Tohle jsou Foo Fighters a jejich Window. My máme tady pro vás takovou radu. Pokud chcete zažít propojení se svým partnerem nebo partnerkou, tak si dejte společnou sprchu. Co je horší v tomto počasí, že ta sprcha má být teplá, protože ta teplá voda právě vám pomůže aktivovat parasympatický nervový systém, který vlastně jako startuje relaxaci, no a údajně to nefunguje se studenou vodou. No ta zase funguje potom, když tam tu partnerku nemáte a následně froté ručník. Tak kdybyste náhodou potřebovali zase poradit, jak nastartovat a resetovat váš vztah, tak klidně mi napište. Možná můžete mi napsat i váš recept na to, jak to děláte doma. 602 604 903.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V případě, že hladina Orlické přehrady ještě poklesne, bude muset povodí Vltavy pozastavit její vyprazňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat Slapská přehrada ze zásobního prostoru. To je situace, ke které podle výpočtů má docházet jednou za 50 let. Západní Evropu tento týden zasáhne už pátá vlna veder letošního roku. Nejintenzivnější horko čeká Francii, kde budou teploty opět překračovat 40. Země už překonala rekord počtu po sobě jdoucích nadprůměrně teplých dní. Evropská fotbalová unie UEFA není spokojená s tím, kam se posunulo využívání videorozhodčích. Šéf rozhodčích UEFA Roberto Rossetti na setkání s vybranými novináři uvedl, že by se systém VAR měl vrátit ke kořenům a dát zpět více pravomocí sudím na hřišti. V noci na středu bude jasno s teplotami mezi 5 a 11 stupni. Zítra čekáme jasno a naměříme teploty mezi 25 a 29. Na severu a severovýchodě území by mělo být mezi 22 a 25, na horách pak kolem 17, s výjimkou Šumavy, kde bude až 21 stupňů. Nehody vás právě teď zdrží na silnici 18 u Příbrami, na 58 u Kopřivnice, na Novojičínsku a taky na 21 u obce Dolní Žandov na Chebsku. Štěrboholská spojka hlásí nehodu osobního a nákladního vozidla ve směru na Černý most za nájezdem z Průmyslové, tak tam si asi postojíte. V Praze taky nehody hlásí ulice Patočkova, Černokostelecká, Kutnohorská, na Univerzitním statku a v Olšinách a taky Ostravské ulice Hlavní třída a 28. října. Tak jeďte opatrně, z Express FM vám za Express Drive hezké odpoledne přeje Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: No a k nám právě teď přijela na své kolečkové židly ze Seznam zpráv přes chodbu naše kamarádka, kolegyně Maruška Irová. Ahoj Maru.
1: Ahoj Michale, čau kuci.
0: Ahoj. No a prosím tě, ty nám každé úterý doporučuješ knihy, minulý týden jsem absentoval kvůli dovolené a Petr ti prý zaukoloval, že mi máš přinést něco, nějakou pořádnou kládu.
1: Je to tak? Nevím, jestli mám mikrofon puštěný teda.
0: Máš puštěný mikrofon,
1: dobře.
0: Takže jsi asi stlumila sluchátka?
1: Dobře.
0: Nebo tě někdo stlumil?
1: Je to tak, protože minulý týden jsem Petrovi přinesla mimo jiné jednu klasiku, tak jsem si řekla, že jednu klasiku přinesu tento týden i tobě a zvolila jsem pořádnou bichli, protože vím, že ty rád čteš a rád čteš hodně knížek. Jmenuje se to Konec velkých prázdnin, napsal to Pavel Kohout a napsal to v 80. letech, kdy on sám byl trochu nuceně v emigraci, protože myslím si, že v roce 1980 odjel se svojí manželkou na rok do Vídně a oni už ho pak nepustili zpátky. A Konec velkých prázdnin je vlastně příběh o lidech, kteří se rozhodli emigrovat, někteří plánovaně, někteří se rozhodli třeba, když byli sami někde na výletě a ve Vídni, a je to vlastně příběh o tom, že jenom to samotné překročení hranice je vlastně to nejjednodušší z toho všeho, že adaptovat se na novou zemi není vůbec jednoduché. Zároveň někdy to může být i tak, že se rozhodne třeba jeden z toho manželského páru, že emigruje, trošku do toho donutí toho svého partnera, nebo tady v tom případě to byla manželka, a nemusí to úplně skončit vždycky happy endem.
0: No a taky se často samozřejmě pak ty rodiny rozdělovaly, že jo? Což teda asi možná je ten právě ne happy end.
1: Ano. Dokonce jedna rodina, já to asi prozradím, ono je to známý, protože vlastně úplně původně Konec velkých prázdnin vznikl jako televizní seriál a potom teprve vlastně až z toho byla napsaná kniha, respektive byl seriál a pak byla kniha. A jedna ta rodina se dokonce rozhodne vrátit, že vlastně během toho, co čekají v tom táboře na to, až dostanou azyl, respektive až budou moc cestovat dál, tak si řeknu, že to je vlastně tak jako náročná životní mise, že nemají už síly na to, aby to dál absolvovali.
0: No a ten seriál, to je tuzemský seriál.
1: Je to tuzemský seriál, natočila ho Česká televize.
0: Ale až po revoluci, předpokládám. Jo, tak dobrý. Takže kdybyste náhodou nechtěli číst tu 700-stránkovou knihu, což ty jsi mi prozradila před vysíláním, tak můžete zapátrat, jestli není někde ke shlédnutí ten seriál.
1: Určitě, a myslím si, že nebude problém knihu sehnat i v antikvariátech.
0: No a za chvilku se podíváme na něco aktuálnějšího.
1: Přesně tak.
2: Úterní odpoledne na Express FM.

0: Aira Star Woman, no a jedna woman je tady s námi, je to Maruška Irová ze Seznam zpráv. My jsme před chvilkou probrali jednu českou klasiku knižní a teď tady máme tip na novější knihu.
1: Ano.
0: Jo, a teď jsem ti ten mikrofon nezapnul, vidíš, předtím jsi to nevěděl.
2: Jsem to přivolala.
0: Ano.
2: Takže kniha, kterou jsem si přichystala jako další, je novinka, vyšla letos na jaře, takže to není úplně tak fresh, ale ještě pořád za to stojí. Jmenuje se Jednu noc Markoviči, napsala ji Ayelet Kundar-Goshenová, což je izraelská autorka, a je to kniha, která se odehrává jak jinak než v Izraeli, respektive tehdy ještě v mandatorní Palestině, takže znalejší budou vědět, že se to odehrává ve 40. letech, ještě před druhou světovou válkou. A je to příběh o muži, který se jmenuje Markovič, který je takový totálně průměrný, prostě neviditelný, a dostane se na misi, kdy se vypraví do Evropy, aby zachránili židovky před druhou světovou válkou a před nacismem, tak se s nimi fiktivně ožení a odvezou je do Izraele, respektive teda do Palestiny, kde posléze se s nima jako rozvedou, ale oni už tam můžou zůstat v tu chvíli, protože už tam přijeli jako ty manželky. No a na Markoviče zbyde ta nejhezčí ze všech a on se rozhodne, když se vrátí, že se s ní prostě nerozvede, že s ní jako zůstane, protože už nikdy žádnou lepší ženskou jako nedostane, a teď začíná vlastně ten příběh, kdy se vlastně ještě tam hraje roli jeho velice blízký kamarád, který je takový jako hodně temperamentní, a je to vlastně totální protiklad toho Markoviče, který je opravdu totálně nudný patron. A teď se tam odehrává příběh, kdy oni mají děti, zakládají rodinu, teď ta manželka, která zůstane s tím Markovičem, ho úplně nesnáší samozřejmě, že jo, takže i uteče, pak se zase vrátí, a je to taková sága, která vlastně pokrývá dvě generace, a je to vtipný, že se u toho člověk zasměje, místy je to takový jako spíš jako tragický, že tam jsou jako místa, kdy se člověk jako na chvilku zasekne, a má to několik takových skrytých rovin. Jedna z těch rovin je například to, co vlastně znamená svoboda, ať už prostě se to týká toho manželství, ve kterém se ocitne ta nebohá žena Bella, která ještě, to, že je krásná, jmenuje se Bella, což jako autorka hezky vystihla, respektive je to ta její jako literární hra. A pak další věc je, kdy oni vlastně tam bojují ve válce, že jo, o to svoje území, takže ta svoboda se tam prolíná v několika příbězích.
0: Maruščin index?
2: Já jsem to četla na dovolení, takže to je trošku zkreslený, ale četla jsem to, má to něco málo přes 300 stránek, a četla jsem to někdy během toho týdne, no.
0: Jasně, takže
2: ale čte se to moc hezky, je to opravdu podle mě čtení na dovolenou, že to je jako příběh, který bys klidně mohl napsat tak, že by tě z něj mrazilo a bylo by tě z něj smutno, ale autorce se to povedlo tak, že to je prostě...
0: Tam dodala i nějakou nadsázku, takže...
2: Takovou nadsázku, a je to psaný jako moc hezkým jazykem.
0: Takže ještě jednou poprosím název a autorku.
2: Jednu noc Markoviči a Ayelet Gunnar Goshenová.
0: Ano, takový
2: najděte pěkný, si Jednu noc Markoviči, to bude
0: pěkný,
2: se snaží.
0: Pěkný jazykolam, ano, na rozmluvení před vysíláním. Děkujeme a těšíme se zase na další porci knížek, a já tě na rozdíl od Petra nebudu úkolovat, abys mu nosila příští týden obrázkovou knihu.
2: Dobře.
0: Ale nechám to na tobě. Děkujeme.
2: Tak jo, díky.
0: Ahoj.
2: Drive. Odpolední Drive.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žongléři, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
2: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
3: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
4: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Express. Music first.
9: Express FM.

Tohle to je K-popová hvězda Jenny a její mantra. Otázka nezní jestli, ale kdy. To je odpověď bubeníka Davea Roundtreeho z Blur na to, zda se kapela dá zase dohromady. Prozradil to v rozhovoru pro The Sun. Kapela z posledního turné odjížděla plná optimismu, i přesto, že jejich hlavní set na Coachella 2024 mladší publikum plně nenadchl, ale prý zatím neví, kdy se Blur dají dohromady. To znamená, že tedy ví, že to bude, ale neví ještě kdy. Tak můžeme se těšit, prý se budou chtít vyhnout Oasis. Konec konců, jestli chcete vidět víc, tak koukněte na náš Instagram, který najdete na pod adresou express_fm a dozvíte se víc. Je tam krásná velká fotka s nápisem Blur, takže to asi nepřehlídnete. No a já myslím, že všichni fanoušci téhleté skvělé kapely teďka dělají huhu, mají radost a můžou si dát huhu dál, protože my si dáme jejich song 2.

0: Už v září uplyne od té chvíle, kdy se dali dohromady čtyři kluci, no původně jich bylo trochu víc, ale nakonec toho vykrystalizovala čtyřčlenná sestava pod názvem U2, tohle byl jejich nejnovější single Street of Dreams, který by měl být předzvěstí nové desky. No a samozřejmě my fanoušci spekulujeme o tom, že ta deska by mohla vyjít právě na to 50. výročí, to znamená v září. Tak se necháme překvapit. Já se tě zeptám, Miky, jak ty to seš, jak to máš s nakupováním? Chodíš rád nakupovat se svojí přítelkyní?
1: Nechodím, já to úplně nesnáším nákupy.
0: Ano. Takže seš samozřejmě typický muž, proběhla taková studie, která řekla, že muž se cítí znuděně a unaveně po 23 minutách nakupování.
1: Jo, tak to já jsem jako daleko pod průměrem tímhle s tím. To já tak po 2 až 3 minutách se cítím znuděně.
0: No tak samozřejmě, a pak jsou ty, kteří vydrží 3 hodiny, takže tam ten průměr se právě to zproměnilo na těch 23 minutách. Mě to třeba nevadí, někdy mě to baví, někdy nakupuju dokonce jako radši možná než moje žena, ale taky to musí mít takový to, jako že musíš jít tý náladě. Že si chceš třeba něco koupit, nebo já teďka rád kupuju, třeba jdu tady do jednoho řetězce s levným oblečením, nebo jako s značkovým oblečením za zlomky cen. A jako mám vlastně radost, že koupím něco sobě, malýmu a i jako Martě, jo? Takže jako vlastně tam jdu s tím cílem, že vlastně i potěším, takže to mě pak baví víc, no. Někdy se potěším jenom sebe, to taky nemám problém s tím.
1: A tak to mě taky někdy baví teda.
0: No, ale samozřejmě styl nakupování v obchodech už je taky trochu překonaný a lidi hodně klikají na internetu, takže myslím si, že chození třeba po nábytkářském gigantu nebo právě po modních obchodech už možná pomalu odzvonilo a nejhorší je pak asi nakupovat potraviny. A tam mě vždycky vadí to, že moje drahá polovička vždycky někam jde. Já odjede s tím košíkem a já mám ty věci všechny a čekám, jako až někde objevím a už mě jako skoro padají, protože ještě něco po cestě nabírám. No a to pak je jako nic moc. No.
1: Já mám ještě pocit, že vždycky vyberu něco špatně, víš, že přesně ta okurka je moc krátká, rajčata už jsou moc starý, tohle, takže já to radši nechávám na přítelky.
0: Tak to je rozumný. Já myslím, že proto je máme, protože nás dělají lepšími a dělají to všechno tak nějak líp. Drive. Odpolední
2: drive. Na Expressu.

0: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
6: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: kdy natočili single Your Mom, tak to ještě byly jako dvojice, teď už Vetlek je pětice, plnohodnotná kapela, za námi je tedy single Your Mom a před námi zajímavá informace. Nevím, jak na tom seš ty, Miky, ale já mám rád různé výzkumy. My tady hodně se o ně opíráme s Petrem, když vysíláme Express Drive, hodně z nich citujeme, ale občas si říkáš, koho napadlo udělat výzkum, jako je ten, o kterém budu mluvit. Protože University Newcastle udělali průzkum toho, že krávy, které mají jména, produkují více mléka než ty bezejmene.
1: Aha.
0: Jak by tě jako napadlo tohleto vyzkoumat, jako víš?
2: To vůbec
0: ty jsi ještě vysokoškolák, jsi ještě akademik. Jako, mě by zajímalo, jako koho napadne. Jako, podle mě to byl nějaký student, který se jako nudil a potřeboval udělat nějaký projekt školní.
1: Jasně.
0: A prostě říkal, co bych jako mohl úplnou blbost. Jako. A soused má krávu a říká Jitko, tak já třeba bych jako mohl říct, tyjo, co když kráva, která nemá jméno, dojí míň nebo něco takového. No a přišli na to, že opravdu, ale pozor, to není jako nějaký litřík, jo. 258 litrů mléka ročně jedna kráva se jménem dá navíc oproti té bezejmene.
1: To je
0: hustý,
1: to je velký rozdíl.
0: No, jsem tak 258 krabic si představ prostě. Hmm. Nebo sklenic, nebo teda těch lahví, co vidíš v obchodě, tak to je jako navíc, jo. To je prostě jako...
1: A píšou tam, čím to je, nebo?
0: No tím jménem.
1: No, to musí být nějak
0: no, protože ten, asi, ten farmář k ní asi má ten vztah a ona prostě jako to cítí, rozumíš?
1: Hmm.
0: A prostě je mu vděčná za to, že ji pojmenoval. Možná to souvisí s tím, jako já vždycky říkám, že to, co pojmenuješ, nikdy nesníš, jako jo. Takže ona cítí tu důvěru, že vlastně tam je na dlouho, jako rozumíš, že se snaží, aby dlouho dojela.
1: Že se mu takhle odděčí vlastně.
0: No, protože jako, dale, když tomu dáš jméno, nemůžeš to sníst, jako. Protože pak máš na talíři tu Jitku, ne, a ne nějakou bezejmenou krávu. Prostě nemůžeš si ten steak dát, podle mě.
1: Já souhlasím s tebou v tomhle.
3: Express. Express Drive.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že eviduje celkem 31 případů podezření na otravu po konzumaci kojeneckého mléka. 4 z nich spadají podle šetření hygieniku do kategorie potvrzených případů, 12 je označeno jako pravděpodobných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal o víkendu najevo, že by zemi mohla s protiraketovou obranou pomocí Jižní Korea. Soul ale dál zaujímá odmítavý postoj k ukrajinské žádosti o pomoc s protivzdušnou obranou. Fotbalistky pražské Sparty se v zárečném třetím kole předkole Ligy mistryň utkají o účast v hlavní fázi se Servette Geneva. České šampionky začnou dvojzápas 26. srpna doma, odvetu pak hrají 2. září ve Švýcarsku. Slovan Liberec v úvodním předkole slabšího evropského poháru narazí na Sarajevo. Nejprve se liberecké fotbalistky představí venku. Je před námi jasná a chladná noc s teplotami 5 až 11 stupňů a teplá středa, kdy teploměry naměří nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severu to bude mezi 22 a 25, na horách bude kolem 17 s výjimkou Šumavy, kde bude kolem 21. Nehodu hlásí D1 a to na 2 místech na 11. kilometru ve směru do Brna. Tam je uzavřen pravý jízdní pruh kvůli nehodě a mezi kilometrem 192 a 193 ve směru do Ostravy. Tam je nehoda, která zavřela levý jízdní pruh, projedete se zvýšenou opatrností. Přímo v Ostravě pak nehodu hlásí ulice Koblovská a v Praze ulice Slavíkova. Jděte opatrně, je tady poslední hodina úterního Express Drive, 2 minuty po 18. hodině. Vám příjemné odpoledne přeje Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle je prostě pecka, která by vzbudila i mrtvolu. Nia Archives a Boys in Blue. Miki, mám pro tebe takový malý zeměpisný test. Mm-hmm. Jestli bys si tak jako troufnul odhadnout, která země na světě je jakoby nejtlustší, to znamená má nejtlustší obyvatele. Největší míru obezity, ano.
1: Aha, tak mě rovnou napadla první země, ale počkej, jaká ještě popřemýšlím, abych to... Tak dobře, bude to USA?
0: Ano, jsou to USA. Na druhou stranu nebudeme si tady nalhávat, docela jim šlapeme na paty, co se týče míry obezity, jo, tady fakt, u nás jo. V Česku, no, jako tady na tom nejsme úplně dobře, no, tak já jsem jeden z příkladů. A co taková jako nejhubenější země na světě?
1: Nejhubenější, jo, tak to bude třeba Nigérie.
0: Vietnam.
1: Vietnam?
0: Nebudeme daleko od Vietnamu a to je zase

0: Tam sní nejvíce z procesovaného jídla.
1: Jo, teda, dobře.
0: No a ukončíme to, ještě u jídla zůstaneme. Věděl, nebo troufneš si odhadnout, aha, v jaké zemi jí nejpohodovější jídlo, co se týče pálivosti, to znamená jakoby nejméně pálivé jídlo na
1: nejméně,
0: světě.
1: Nejméně, jo. Hmm. Hmm. Tak to já si myslím, to bude někde Skandinávie, třeba
0: ano,
1: Švédsko.
0: Ano, výborně, jsi blízko. Finsko.
1: Finsko, jo.
0: Ano, ano, ty, Finsko. Ano. A kde bys si tak jako tipnul, že budou mít to nejvíc spicy?
1: Nejvíc spicy? Tyjo, hmm. Tak já bych řekl Mexiko.
0: Indie.
1: Jo, to jo, fakt, to Indie, zase no. Tam. Zase,
0: to je totiž, ono totiž je to tím, že u nás indická kuchyně je už pro Evropany, ale kdo ochutnal někdy jídlo v zemi původu, a to je třeba i v Thajsku, jo, tam když řekneš, že to chceš jako little bit spicy,
1: tak, je
0: tak
1: to.
0: Ti to jako urve dekl, jo, takže ty musíš říct jako no spicy a pak už to pálí jenom trochu.
1: A cítíš to.
0: Jo, takže když si dáš jako jejich verze pálivosti, tak tam stojí ty dvě malé asijské ženy v tom koutku a hrozně se ti chychtají, protože ty tam jako hoříš, že? A jsi úplně rudej a nemůžeš, necítíš nic už. Jako.
1: Že rychle mlíko a zapíš to a jedeš.
0: Týden vůbec nevíš, jak co chutná. Jako. Dáš si prostě úplně nejznámější svoji chuť, tyčinku nějakou nebo něco čokoládovou, která se prodá na celém světě a stejně nevíš, jak chutná. Pozor na to, kdybys vyrazil do Asie.
1: Dám si na to pozor, díky.
0: A v Indii obzvlášť. Express Drive na Expressu.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Hudební časopis Headliner slaví 150. vydání. Najdete ho zdarma v apce i na webu. A v něm neznámé příběhy ze života Glena Hansarda. Destroy. Český objev posílá kopačku do trashové zadnice. Headliner, to je hudební časopis, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Music, Fashion, Film, tak se jmenuje album, z kterého pochází tenhle ten single Wink Wink. No a tohleto album má poměrně dobré hodnocení, samozřejmě nemá na Bread, který byl dokonce, jestli se nepletu, na konci roku nejlépe hodnoceným albem toho roku 2023, tak na Metacritic svítí v tuto chvíli skóre 82 ze 100, což je samozřejmě velmi dobré hodnocení, ale hold, už to není takový šok v dobrém slova smyslu, jako právě Bread. No, nicméně domácí hitparádu s ním Charlie XCX ovládla a v US Billboard 200 byla na třetím místě. Tam zkrátka se taky nezopakovalo úplně dokonale to, co se povedlo Bread, tedy ovládnout hitparády. Každopádně je to určitě úspěch. Charlie už s tím albem i vystupovala naživo pro BBC, takže když byste si chtěli dohledat, tak samozřejmě můžete kouknout na YouTube a podívat se tam právě na video k některým singlům z tohohle alba, abyste zjistili, jak to zní naživo. Jak to zní namrtvo, jste slyšeli u nás na Express FM 26 minut po 18. hodině. Nabízíme nadále skvělou hudbu Of Monsters and Men, anebo třeba Jazzy s Chrisem Lorenzem a jejich single Invisible.
1: Úterní odpoledne na Express FM.

0: Ještě jednou vás dnes pozvu na naše sociální sítě, tedy hlavně na Instagram, protože se chystá nový dokument. No, chystá, on už bude mít premiéru, a to v pátek na Hulu a Disney Plus. A je to, představte si, dokument o Travisu Barkerovi. Tenhle ten nepřehlednutelný člověk, který spojil většinu své kariéry s Blink 182, se tam vrací třeba k leteckému neštěstí z roku 2008, kdy ho přežil, to letecké neštěstí, měl popáleniny na 65% těla a 3 měsíce byl v nemocnici, kde absolvoval 27 operací. Při havárii zahynul jeho asistent i bodyguard. O rok později zemřel i jeho spoluhráč, který v té posádce byl taky DJ AM. No, vypadá to, že to bude velmi upřímná zpověď a že to bude velice zajímavé a velice poutavé si to se na to podívat, takže můžeme jenom doporučit mimo přímo Travise Barkera. V tom dokumentu vystoupí jeho spoluhráči z Blink 182 Mark Hoppus a Tom DeLonge, nebo jeho manželka Kourtney Kardashian a taky bohužel již zesnulý bubeník Foo Fighters Taylor Hawkins, který s ním byl dlouholetým přítelem. No, tak je to takový malý tip na to, co sledovat, a jak jsem říkal, dozvíte se víc, když ne už moc, já jsem to řekl většinu, tak dozvíte se víc na našem Instagramu a můžete se tam podívat i na Travisovu hezkou fotku za bubny.
1: Express. Express Drive.
0: No a samozřejmě, když se bavíme o Travisu Barkerovi, tak si dáme jeho bubenické umění. Tohle to jsou Blink 182 a All the Small Things.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
5: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Express.
1: Express. Music first.
2: Express FM.
7: It's always a

0: Sylvester a její Murder on the Dance Floor, jeden z největších hitů přelomu tisíciletí. Sophie je pětinásobná maminka, vzala za to hodně, ale není to tak dlouho, co se vrátila zase zpátky na pódia, dokonce i s novým materiálem, ale samozřejmě stejně všichni chtějí slyšet Groovejet a Murder on the Dance Floor. A my jsme si ho poslechli jako jednu z posledních písní dnešního Express Drive. Je tady konec, veselá píseň pod námi hraje, protože se loučíme, máme radost, že už jdeme domů a těšíme se zase na zítra. A to samozřejmě i s Mikim.
1: Děkuju, Michal, že jsem tady dneska mohl být a těším se na sešení zítra.
0: Ano, ano. No a zítra je středa a to znamená, že v poslední hodině mezi 18 a 19 si tradičně představíme pět nových kousků v našem vysílání. Kdybyste byli hodně netrpěliví, tak kolem poledne se podívejte na web expressfm.cz a můžete si udělat takový náskok oproti ostatním, ale vy všichni ostatní to prostě uslyšíte až v 6 večer. Tak se mějte fanfárově a ve středu se zase těšíme mezi 16 a 19.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije 15. a 16. srpna starodávným jarmarkem. V dřevěném městečku vás čekají kejklíři, žonglézi, loutkové divadlo i pestrá nabídka jarmarečního zboží. Přijeďte si užít program pro celou rodinu. Více na nmvp.cz.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Nebudu doma. Vyrazím do Příkaz, kde staré grunty vyprávějí, řemesla znovu ožívají a čas nikam nespěchá. Poznejte život našich předků v Hanáckém muzeu v přírodě. Více na nmvp.cz/příkazy.
1: Express FM.
2: Hudba.

Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít

0: Express.
1: Hudební zprávy. Music News.
2: Britská kapela Blur podle všeho neřekla své poslední slovo. Bubeník Dave Rowntree v rozhovoru pro deník Sun prohlásil, že nový návrat skupiny je spíše otázkou času, než toho, zda k němu vůbec dojde. Přestože frontman Damon Albarn po předloňském koncertu na festivalu Coachella v emocích tvrdil, že už je fanoušci spolu neuvidí, Rowntree potvrdil, že se hudebníci loučili v nejlepším a na další spolupráci se těší. Backstreet Boys už dávno nejsou chlapeckou kapelou, ale koncerty na ně se pravidelně vyprodávají. Od zahájení rezidence v lasvegaské kouli Sphere v červenci 2025 vystoupili pro odhadem 750 tisíc fanoušků na 47 vyprodaných koncertech. A když je poptávka, tak co by ještě nedali nějaký nášup. V rámci programu Into Millennium přidali další vystoupení 31. prosince a 1. a 2. ledna. I to může být způsob, jak se dá přivítat nový rok ve městě hříchu. Americká formace New Radicals ohlásila nečekaný návrat. Kapela, která v 90. letech zazářila hitem You Get What You Give a následně se na vrcholu slávy rozpadla, vydala po 28 letech novou písničku. Skladba s názvem One Night Only vyšla bez jakéhokoliv varování a doprovází stejnojmenou filmovou romantickou komedii režiséra Billa Glucka. Frontman Greg Alexander v rozhovoru pro Variety potvrdil, že tímto singlem návrat nekončí. New Radicals už totiž pracují na svém teprve druhém studiovém albu.
0: Express FM.
3: Vracím se zpátky k nám.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
1: Vítejte u 32. vydání Express Top. Venku se sice lehce ochladilo, ale v éteru to pálí pořád stejně. Dnes nás čeká pětice z blusu nových věcí, nejmasivnější rotace na předních pozicích a na samotném vrcholu střídání stráží. Začínáme rovnou první novinkou, která vás nenechá v klidu sedět. Byl to právě projekt, který se letos omotal okolo prstu na ledy drolu všechny fanoušky drum'n'bassu. Saul Milton a Will Kennard, známější jako Jason Statham, jedou na vlně jako nikdy předtím. V červnu se objevili ve hře o Jamesi Bondovi 007 First Light, kde odehráli virtuální DJský set. Pro svůj nejnovější zářez Disgruntled si přizvali britského rapera Jay Hasse a rhythm krále, kterým je Airach. Výsledkem je nekompromisní banger, který se jmenuje Disgruntled. A to je první novinka týdne.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
2: Express Top.
0: Novinka.
3: Novinka.
4: To se mu chýpala.
5: Wo, se mu chýpala.
4: Se mu chýpala, so chýpala, se mu chýpala,

Desáté místo dnes jistí dublinští bardi U2 se svou skladbou Street of Dreams. Nové album bude a přesný termín se dozvíme snad ještě letos. Mimochodem klip se natáčel v Mexico City a je to doslova jízda. Jízda po městě upraveným školním autobusem s uměleckými díly Chávise Marmola. A od legend rovnou k druhé novince, která má slovenskou stopu. Adéla si splnila sen a nejen ve Spojených státech skvěle funguje její hudba. Od 8. dubna tohoto roku vystupovala jako přeskokanka na turné Demi Lovato, během kterého představila řadu nových skladeb, včetně 8 in LA. Ta se v září objeví i na jejím debutovém albu Prima. By the way, za klipem se vydala se svým týmem do rodné Bratislavy a v podstatě celá skladba je myšlenkou, že úspěch není omezen jen na Los Angeles. A pozbuzuje všechny, aby si plnili své ambice bez ohledu na to, odkud pocházejí. Express Top. Novinka.

0: Nade více se drží producentská elita The Avalanches a Jamie XX. Jejich Every Single Weekend bude nejspíš na novém albu. The Avalanches zvýšili svou aktivitu smazáním svého instagramového profilu a představením nového loga. Takže vše je nejspíš v procesu. Třetí novinka nás zavádí na domácí hudební scénu. Za jménem Remedy je DJ a producentský objev, o kterém doufáme ještě hodně uslyšíme. Vlastním jménem Vladimír Pokora je mladý hudebník a producent z Brna, který studuje hudební produkci a muzikologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Má ve svém portfoliu několik skladeb a ta pro nás aktuální, Berlinou, je to, co prostě musíte znát. O ní sám Remedy řekl. Píseň vznikla jako reflexe změn dospívání a uvědomění, že některé momenty a vztahy nás formují mnohem víc, než si v danou chvíli uvědomujeme. Toto je novinka číslo 3.
1: Novinka Express Top. Express Top.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě.

0: Express FM. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 8.

0: Na 8. místě jsou Editors, birminghamská kapela, která 30. října vydává 11-skladbovou desku Surface Echo in Sound. Album bude obsahovat předchozí single Toma Smise a jeho kolegu Colin. A toto je skladba zkoumající myšlenku nalezení útěchy v lidech, kteří jsou vám blízcí. Editors a Rush. Místo 8. Čtvrtá novinka je splněným snem pro všechny milovníky netradičních hudebních spojení. Thundercat je geniální basketarista, který se dělí o jedno ze svých ocenění Grammy s Kendrickem Lamarem a nyní je tu s rapovou ikonou A$AP Rockym. A ani v tomto případě to nemohlo dopadnout špatně. Skladbu Funny Friends jsme už mohli slyšet ve vyprodaném klubu Roxy v březnu a následně se objevila i na jeho 5. albu Distract, které vyšlo v dubnu tohoto roku.
1: Express Top. Novinka.

0: Sedmé místo bere Gracie Abrams a její Look at my life. Tahle prominentní dcera režisera J.J. Abramse má sice za zády slavné jméno, ale její emoce a hudební invence na desce Daughter from Hell jsou stoprocentně upřímné. Pátou a poslední novinkou dnešního týdne je návrat newyorských indie rockových králů The Strokes. Ti se hlásí o slovo svým singlem Lonely in the Future. O frontmanovi Julianovi Casablancovi jde story, že je známý tím, že texty často píše na starém psacím stroji a odmítá moderní technologie. V novince ironicky glosuje naši osamělou digitální budoucnost. Hudebně to jsou ale staří dobří Strokes, kousavé kytary a dost známý a taky hejtovaný autotune.
1: Novinka Express Top.

0: to byla poslední novinka kytarový The Strokes a jejich Lonely in the Future. Pokud jste si Express FM naladili teprve před chvílí, tak vězte, že posloucháte Express Top, žebříček, který nemilosrdně mapuje to nejhranější a nejzajímavější z našeho playlistu. Všechno to dostáváte v jedné intenzivní hodině skrz FM vlny nebo naší aplikaci. A jdeme do finálové šestky. Irská DJka Jazzy spojila své síly s birminghamským Chrisem Lorenzem a jejich basová klubovka Invisible byla minule novinkou, dnes jí náleží šesté místo.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: pořadu. Posloucháte Express Stop.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

0: Na pět se potkáváme Charlie XCX. Její album Music Fashion Film, které vyšlo v červenci, navazuje, pokud tedy pomineme soundtrack k bouřlivým výšinám, na obrovský hit Charlie XCX s názvem Bread. Deska se tehdy stala kulturním fenoménem. Byla použita v prezidentské kampani Kamaly Harris v roce 2024 a dokonce vedla k tomu, že Collins English Dictionary aktualizoval svou definici slova Bread. Způsob, jakým zní album Music Fashion Film, byl jakousi záměrnou reakcí na to, jak znělo album Bread. A wink wink je toho důkazem. Bramborovou medaili, tedy čtyřku, dnes berou minulí vítězové Užel, Immanuel Angel a Altra Natei. Jejich mezigenerační taneční hudba Moving to the Sun sice opustila vrchol, ale na letních parties bude rotovat ještě hodně dlouho.
1: Express Top.
2: Číslo 4.
3: 4.

Třetí místo okupuje nečekané, ale nesmírně funkční spojení Snow Patrol a Kylie Minogue. Mimochodem ve Snow Patrol měli několik skladeb, které psali právě pro ni. A pojmenované byly jako Kylie 1, Kylie 2, Kylie 3 nebo Kylie 4, která z nich se nakonec proměnila v These Alarms Netušíme. Toto bylo místo třetí. A na stříbrné pozici se pevně usadila mezikontinentální spolupráce na ose Jižní Korea a Nigérie. Peggy Gou a Airstar vám se svým singlem Woman ukazují, že léto je tu od toho, abyste se vykašlali na nějaký animátory v rezortech a šli radši pořádně tančit do klubu. Skvělé druhé místo. Woman, Peggy Gou a Airstar.

0: posloucháte Express Top. Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Jason Status, G-Hus a Irach. Disgruntled. Novinka číslo 2. Adela, Ain't in LA. People come, people go. Some forever, some are barely. Mezi novinkami je Eremidy, Barely Know. Funny Friends, to jsou Thundercat a A$AP Rocky, novinka číslo 4. A pátou novinkou jsou The Strokes, Lonely in the Future. Aktuálně desáté místo mají U2 a Streets of Dreams. Devět, The Avalanches a Jamie XX, Every Single Weekend. Osm, Editors, The Rush. Sedmičku má Gracie Abrams, Look at My Life. Na šestce jsou Jazzy a Chris Lorenzo, Invisible. Pět, Charlie XCX, Wink Wink. Minule první, dnes čtvrtý, Užel, Imael Angel a Alternate, Moving to the Sun. Trojku mají Snow Patrol a Kylie Minogue, These Alarms. A dvojku má Peggy Goo společně s Airou Star, Woman.
2: Express Top. Top.
1: No a jsme na absolutním vrcholu. Vítězem 32. Express Top tohoto roku se stává rodák z New Yorku Shane Booth. Vzestup k popové slávě začal v La Gardie, manhattanské střední škole muzických umění. Jejíž ročenky se pyšní tvářemi Timothée Chalamet, Jennifer Aniston nebo Nicki Minaj. Jako teenager začal psát a produkovat písně ve svém pokoji a vydával je pod jménem Sombre. Jeho loňský debut I Barely Know Her byl skvělý, ale s aktuálním singlem My Body Isn't Ready z chystané desky Do Not Read This Journal trefil absolutní hřebíček po hlavičce. Temná, emotivní a přitom neuvěřitelně chytlavá záležitost je dnešním číslem 1 na Express FM.
0: Toto je nejhranější.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Britská kapela Blur podle všeho neřekla své poslední slovo. Bubeník Dave Rowntree v rozhovoru pro deník Sun prohlásil, že nový návrat skupiny je spíše otázkou času, než toho, zda k němu vůbec dojde. Přestože frontman Damon Albarn po předloňském koncertu na festivalu Coachella v emocích tvrdil, že už je fanoušci spolu neuvidí, Rowntree potvrdil, že se hudebníci loučili v nejlepším a na další spolupráci se těší. Backstreet Boys už dávno nejsou chlapeckou kapelou, ale koncerty na ně se pravidelně vyprodávají. Od zahájení rezidence v lasvegaské kouli Sphere v červenci 2025 vystoupili pro odhadem 750 tisíc fanoušků na 47 vyprodaných koncertech. A když je poptávka, tak co by ještě nedali nějaký nášup. V rámci programu Intermillennium přidali další vystoupení 31. prosince a 1. a 2. ledna. I to může být způsob, jak se dá přivítat nový rok ve městě hříchu. Americká formace New Radicals ohlásila nečekaný návrat. Kapela, která v 90. letech zazářila hitem You Get What You Give a následně se na vrcholu slávy rozpadla, vydala po 28 letech novou písničku. Skladba s názvem One Night Only vyšla bez jakéhokoliv varování a doprovází stejnojmenou filmovou romantickou komedii režiséra Billa Glucka. Frontman Greg Alexander v rozhovoru pro Variety potvrdil, že tímto singlem návrat nekončí. New Radicals už totiž pracují na svém teprve druhém studiovém albumu.

Novinka. Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
1: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Britská kapela Blur podle všeho neřekla své poslední slovo. Bubeník Dave Rowntree v rozhovoru pro deník Sun prohlásil, že nový návrat skupiny je spíše otázkou času, než toho, zda k němu vůbec dojde. Přestože frontman Damon Albarn po předloňském koncertu na festivalu Coachella v emocích tvrdil, že už je fanoušci spolu neuvidí, Rowntree potvrdil, že se hudebníci loučili v nejlepším a na další spolupráci se těší. Backstreet Boys už dávno nejsou chlapeckou kapelou, ale koncerty na ně se pravidelně vyprodávají. Od zahájení rezidence v lasvegaské kouli Sphere v červenci 2025 vystoupili pro odhadem 750 tisíc fanoušků na 47 vyprodaných koncertech. A když je poptávka, tak co by ještě nedali nějaký nášup. V rámci programu Into Millennium přidali další vystoupení 31. prosince a 1. a 2. ledna. I to může být způsob, jak se dá přivítat nový rok ve městě hříchu. Americká formace New Radicals ohlásila nečekaný návrat. Kapela, která v 90. letech zazářila hitem You Get What You Give a následně se na vrcholu slávy rozpadla, vydala po 28 letech novou písničku. Skladba s názvem One Night Only vyšla bez jakéhokoliv varování a doprovází stejnojmenou filmovou romantickou komedii režiséra Billa Glucka. Frontman Greg Alexander v rozhovoru pro Variety potvrdil, že tímto singlem návrat nekončí. New Radicals už totiž pracují na svém teprve druhém studiovém albu.
0: Express FM.

řeknu ti to znova. Krev není voda. Krev není voda. Není voda. Krev. Rap. Krev. Krev. Rap. Krev není voda. Řeknu ti to znova.

Krew není voda. Voda není krew. Krev není voda. Zase rok 97 a nebo 98. Každopádně dávno tomu to nastal posun.

is for real. Knock, knock it. Na nebeskou bránu, na všechny strany. Dáváme vědět světu, že tu nejsme sami. Za náma dávy. Díky, že jste tu s námi. Připijím na vaše zdraví.